Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

jak mokr v botách, co dům dá, co dům dá. Dívám se na sebe zvenčí, jsem v čínským znamení pes a z toho

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

to byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba Letní.

Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.

kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím.

Ještě si zpívám písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi,

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Děkujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co
0: něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no, já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou v Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už jsem dohrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo, aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam, my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy, jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle.
1: No,
0: no, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku. Můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to byla strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: Souhlasí. A jak se vám učilo na těch všemi deseti naspaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jsem
5: to proles, pač si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na novo vystoupení.
3: Hodně textu.
7: No. Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě nešokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Áno, yeti, yeti. Snežný muž.
11: Áno,
10: snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som vyšiel mu z toho strašný dobrák. No,
12: každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensku. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Henidena Gamačoba. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tu.
10: To nemecký čajce.
12: Aj to, áno.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
11: Kampučia.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad pokmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, to bylo, nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych dobře. Tam tomu věnoval.
1: To se tak až důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
3: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
4: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus. Takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. Několikrát. A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: Ne,
2: no,
1: všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová. Okay.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepil nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, naštědanou.
3: Děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
8: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmarja.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina. Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
13: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
11: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvězte na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
11: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
11: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví, kam na to chodíte pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: Tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicine man Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, jeli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jedně se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kachat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralý rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Proč
7: jsi
8: je nevzal z té hospody?
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Víte,
7: a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: nebudu nerozumím. Před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude
1: v září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, no, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: A tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

Promění barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V areálu hospice svatého Štěpána v Litoměřicích vznikne centrum pro těžce nemocné děti. Ústecký kraj i město Lovosice nechtějí ukládat kadmiový odpad ze Šumperska na skládku u Lukavce. Žně v Ústeckém kraji pokračují, zemědělci už téměř sklidili ječmen. Dnes bude jasno anebo polojasno, teploty vystoupí na 28 nebo až na 33 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum Štěpánka pro dětské pacienty se závažným onemocněním. Informovala o tom manažerka centra Jana Bezděková. V současnosti začalo bourání původní budovy a podobu nového centra určí architektonická soutěž.
2: Výsledek architektonické soutěže bude známý letos v říjnu. V centru pak vznikne 6 nových lůžek, ambulance paliativní medicíny, psychoterapeutická poradna a také zázemí pro psychickou, sociální a vzdělávací podporu. Celkové náklady jsou 60 milionů korun. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Záměr likvidace jedovatých kadmiových kalů ze Šumberska na skládce v Lukavci na Litoměřicku čeká posouzení vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom krajský úřad Ústeckého kraje, podle kterého může mít záměr významný dopad na životní prostředí. Proti projektu mají výhrady krajští radní i město Lovosice. Požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, zpracováním a uložením nebezpečného odpadu. Hejtman Richard Brabec z hnutí ANO už dříve uvedl, že ekologická zátěž by se měla odstraňovat přednostně v místě svého vzniku. Záměr počítá s úpravou a stabilizací 1250 tun odpadu uloženého ve 180 ocelových kontejnerech. Odpad pochází z výroby elektrotechnického kadmia v letech 1974 až 1989. Zemědělci v Ústeckém kraji pokračují ve sklizni. Téměř sklizený už mají ječmen. Podle údajů, které v pondělí zveřejnilo ministerstvo zemědělství, jsou výnosy na severu Čech pod celostátním průměrem. Zemědělci v Ústeckém kraji v průměru sklízí necelých 5 tun obilí z hektaru a řepky přes 2,3 tuny. Farmáři už letos sklidili téměř 70% obilovin a přes 85% řepky. Polský ústavní soud rozhodl, že podoba úřední registrace stejnopohlavních párů je protiústavní. Oznámil to předseda instituce Bogdan Švěnčkovský. O tom, že polské matriky musí registrovat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiných zemích Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a později také polský nejvyšší správní soud. Ministr pro digitální záležitosti potom nařídil změny šablony dokumentů pro vydávání kopií oddacích listů. Část poslanců z opoziční konzervativní strany Právo a spravedlnost to označila za podkopávání identity manželství a změnu napadla u ústavního soudu. Ústavní soud v těchto dnech výtku poslanců uznal.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne.

0: může být přechodně více vysoké průsvitné oblačnosti. Teploty od 28 do 33 stupňů, na horách až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 253 mezi Kupkou a Přítkovem u Adubím na Teplicku čekejte kvůli opravám kyvadlový provoz. Omezení v pruzích je naplánované do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, slyšeli jste zprávy v 5 hodin a vám všem příjemné vstávání i dnes, tedy při středě. Připomínám, že máme 29. července a právě tohle datum nás za malou chvíli bude zajímat v kalendáriu s Petrem Jungmannem. Tak hezké vstávání, písničky, které nestárnou, jsou právě teď tady.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Petr Spálený na Českém rozhlasu Sever a já přeju pěkné ráno v 5 hodin 11 minut. Máme tu ráno středeční, je vlastně poslední červencová středa, ale proč to vlastně říkám? No, protože Petr Jungmann ten dnešní den shrne v kalendáři opravdu komplexněji.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 28. července. V svátek má vítěz nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu? Tak začneme aktuálními teplotami, které jsou většinou od 12 do 14 stupňů Celsia. Na radaru ani kapka. A co říká předpověď pro dnešek? No, bude se oteplovat. Čekáme jasno až polojasno, přechodně nějaká průsvitná oblačnost, ale nejvyšší denní teploty budou stoupat na 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nightwork dohráli na Českém rozhlasu Sever a společně s námi teď vyrazíme do zoo, tedy do zoo v Liberci. Návštěvníci totiž můžou vidět hned několik novinek, je tu nový infostánek pro lepší orientaci, zaměstnanci i dobrovolníci připravili i speciální komentovaná setkání a nebo lekce jógy na podporu pan Červených.
1: Když návštěvník přijde do zoologické zahrady v Liberci, tak jako první uvidí hlavní novinku za hlavním vchodem a tím je infostánek. Mm-hmm. Tak k čemu slouží?
2: Na všem infostánku sedí naši lektoři a brigádníci a jeho cílem je, aby informovali návštěvníky, co zajímavého se v zoo děje a kde se třeba vyplatí zastavit. Návštěvníci se mohou zeptat, v kolik probíhají komentovaná setkání nebo třeba v jakých výbězích je možné spatřit mláďata.
3: Vysvětluje mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.
2: Komentovaná setkání pořádáme téměř pravidelně každé léto, ale letos to máme o něco bohatší. Probíhají každou půl hodinu od 10 do 15 hodin. Lektor poví zájemcům zajímavosti nejen o chovu toho druhu, ale třeba i o jednotlivých jedincích.
4: Nestorky, já je tady samička, mě sedí nahoře na stromě. Samička je naše odchovaná. Kráci jsou neskutečně zvídaví, průzkumníci.
1: Novinkou v zoologické zahradě bývají i mláďata.
2: Stejně jako ve volné přírodě, taky u nás se nejvíc mláďat opravdu rodí na jaře nebo před začátkem léta. Máme nové přírůstky například u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
1: Na konci léta se návštěvníci rozloučí se slonicí Balou.
2: V průběhu celého léta každý den v 9 hodin ráno v pavilonu slonů naši chovatelé s Balou pracují, koupají a vlastně můžeme návštěvníkům ukázat, jak probíhá každodenní péče o slony. Ve 14 hodin před výběhem už budou připraveni naši brigádníci, kteří popovídají o Bale, v čem je specifická a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké Británii.
3: I proto návštěvníci ve sloním výběhu uvidí lodní kontejner. Bala by se s ním podle chovatelů měla seznámit a její převoz by tak měl být snadnější. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Toulavý džíny a Věra Martinová. Za malou chvíli nás čekají další zprávy, které uslyšíte přesně o 17:30. A co se dozvíte? Třeba to, že z ulice 8. května v Lovosicích se u kruhového objezdu propadla vozovka. Víc tedy ve zprávách 17:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V ulici 8. května v Lovosicích se poblíž kruhového objezdu propadla vozovka. Příčinu havárie město zatím zjišťuje. Řidiči neprojedou ve směru od kruhového objezdu a v opačném směru je provoz bez omezení. Silnice by měla být opět průjezdná do konce týdne. Zájemci se zítra můžou zúčastnit další lekce jógy v zoologické zahradě v Liberci. Zapojí se tak do podpory organizace Red Panda Network, která pomáhá pandám červeným obnovit jejich přirozené prostředí. Lekce se konají celé léto, každý čtvrtek ráno a odpoledne. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sanae Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru a o chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek. Dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 13 v Bílině na Teplicku je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh. Ve špičce se tam můžou tvořit kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy a Petra Vališová na Českém rozhlasu Sever. Za chvilku tu bude pozvánka k odpolednímu vysílání společně s námi. No a samozřejmě, že nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Takže připraven je Václav Neckář a právě teď zaspívá Richard Miller.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Kytara a Václav Neckář, 5:41. Přeju pěkné ráno a teď už pozvánka k našemu odpolednímu vysílání. I dnes po 13. hodině tu bude Alex Minářová a její host a tentokrát bude tím hostem moderátor, taky bývalý vícebojař a olympijský vítěz v 10 boji. No tak já myslím, že určitě tušíte, kdo to je, samozřejmě jméno Romana Šebedleho. A zeptáme se i to, jestli tušil, že jeho další profesní kroky povedou do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhle jsem dostal, no.
0: Roman Šebedle tedy po 13. hodině naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Poslouchejte a zůstaňte naladěni. Za chvilku počasí.

0: počasí.
1: Je minuta po 6:45, tak pojďme na počasí. Aktuální teploty 12 až 14 stupňů na radaru, ani kapka a očekáváme to, že se bude oteplovat. Čtvrtek bude tropický, čeká se jasno nebo polojasno. Může tu být nějaká malá průsvitná oblačnost, ale nejvyšší denní teploty se i tak dostanou na 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever.

0: Zajímavá dvojka, Eva Farná a Miraj a Český rozhlas Sever. Za 10 minut bude 6 hodin a teď už další babské rady. Tentokrát si budeme mít ruce, úplná běžná záležitost, kterou děláme každý den. Trvá to opravdu jenom pár vteřin, ale dnešní babské rady nám připomenou několik pravidel, která se rozhodně vyplatí znát.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: sebe.
1: Máme jen sebe, to byly Nedvědi a na Českém rozhlasu Sever už vás můžu pozvat k dalším zprávám, které uslyšíte přesně v 6 hodin. Petra Vališová vám prozradí třeba to, že lidi v Jablonci se budou moct ochladit díky mlžítkům. Víc ve zprávách, které tu budou v 6.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Čeští a saští ministři dnes v Děčíně představí plány na vybudování plavebního stupně na Labi. Lidé v Jablonci nad Nisou se budou moci ochladit díky mlžítkům. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádalo o příspěvek zaměstnavatele. Dnes bude jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi dnes v Děčíně projednají čeští a saští ministři. Českou stranu zastoupí ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
4: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
2: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moct v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se je rozhodlo umístit na třech frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moci ochladit nejméně do konce letních prázdnin. Mostečtí policisté budou ode dneška dohlížet u jezera Most na bezpečnost během festivalu Lety troll, jehož hudební program začne ve čtvrtek. Podle mluvčího mostecké policie Václava Krígra se do opatření zapojí také poříční policie, psovodi, městští strážníci, celníci a policisté z Německa. Hlídky se zaměří na bezpečnost v dopravě, kontroly řidičů kvůli alkoholu a drogám, veřejný pořádek i dohled nad vodní plochou. Pořadatelé očekávají kolem 20 tisíc návštěvníků. Jezero bude festival hostit od 29. července do 2. srpna. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
5: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
2: Podle zákona má na důchodový příspěvek vyvýšit 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple s fyzickou zátěží nebo vibracemi.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne může být přechodně oblačnost více průsvitná. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 33 stupni, na horách až 28 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha před vysokými teplotami a vznikem požárů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Mimo ní na Českolipsku v Okrouhlické ulici havaroval autobus. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 6 a Petra Vališová, příjemné ráno, ráno středeční i dnes s Českým rozhlasem Sever. A pokud s námi vstáváte, určitě se dozvíte něco zajímavého z toho, co v učební

0: Vinohradcích nebyl. Dneska nám Martin Písařík odpoví na otázku, jak dlouho se dá přežít bez jídla. No a pak se naopak najíme, uvaříme si na ohni tu nejchutnější polévku, a to v kopci u Brtníků, a to v našem Křížem Krém. Máme tu docela zajímavou soutěž, nebo spíš pozvánku na ní. Teď už ale písničky, které nestárnou, Karel Zich nebo Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Dobré ráno na severu, teď je 6 hodin a 12 minut a my se s Martinem Písaříkem podíváme na něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se ptáme na to, jak dlouho člověk vydrží bez jídla.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k ním však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut aktuální teploty, venku při středě většinou od 11 do 14 stupňů Celsia. Na radaru ani kapka. A dneska čekáme tropický den, jasno nebo polojasno, přechodně nějaká velmi vysoká průsvitná oblačnost a nejvyšší denní teploty se dostanou na 30 až 33 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku 28 až 31.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: I dneska budeme putovat křížem krajem, dokonce se u toho najíme a je to docela zvláštní, ale máme tu vlastně pozvánku na oblíbenou soutěž ve vaření polévek, která se jmenuje Turistický kotlík. Jak jinak samozřejmě polévky vařit než v kotlíku. A další se koná už právě tuhle sobotu 1. srpna v kopci u Brtníků ve Šluknovském výběžku. A tak nás za zábavou, ale také za dobrou polévkou pozve Eva Bucharová.
2: Když se vaří bašta pro kamarády, bývá u toho hodně legrace. Zvlášť, když je v sázce mezinárodní prestiž kuchařů. Akce Turistický kotlík, kterou pořádá Klub českých turistů Rumburg na své základně v osadě Kopec u Brtníků, se v sobotu 1. srpna koná poprvé oficiálně s mezinárodní účastí českých a německých týmů. Zábavná soutěž družstev, složených z členů českých a saských turistických klubů, ocení nejlepší polévku připravenou tradičním způsobem v turistickém kotlíku na ohništi. Po prezenci přihlášených družstev dostane každý tým své stanoviště na louce u základny Klubu českých turistů Rumburg, na kterém může v 10 hodin začít své kulinářské čarování. Až do doby vyhodnocení vítěze kolem poledne si každý pečlivě chrání své polévkové know-how. Následuje veřejná ochutnávka, jejímž cílem je vyprázdnění kotlíků až do dna. Jestli při vaření použijete doping v podobě různých posilujících nápojů, to už je na vás. Důležité je dbát na bezpečnost, brát ohledy na ostatní přítomné a hlavně udržovat dobrou náladu. V průběhu vaření se můžou nevařící účastníci vydat na krátkou procházku po českém Švýcarsku. Nejmenším lidem doporučuje Klub českých turistů Rumburg pouštění lodiček v potůčku, který teče do kopce. Pro vzdálenější hosty akce Turistický kotlík nabízí Klub českých turistů bezplatné stanování, kempování nebo spaní pod čerákem. Pokud sebou přivezete hudební nástroje, můžete se připojit k turistické kapele. Přihlásit svoje družstvo do soutěže můžete na e-mail jan.bukva.seznam.cz anebo taky přes formulář na webové stránce turistického magazínu. Suroviny a kotlík si přivezte svoje. Prezence družstev probíhá 1. srpna na základně Klubu českých turistů Rumburg v kopci u Brtníků od 8.30 do 10 hodin.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tři minuty chybí do půl sedmé a skupina Palet dohrává. A znamená to také pozvánku ke zprávám, které tu budou za tři minuty. Petra Vališová vám řekne třeba to, že obyvatelé ulice Nová Pastýřská hlasovali o zachování jednosměrného provozu. Jak to dopadlo, se dozvíte ve zprávách od Petry Vališové.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Žatec chystá přestavbu bývalého posádkového domu armády na multifunkční objekt s byty, kinem a kavárnou. Na rekonstrukci první části budovy získalo město dotaci 100 milionů korun. Informoval o tom starosta Radim Leibl z hnutí ANO s tím, že práce by měly začít na přelomu roku. Obyvatelé ulice Nová Pastýřská v Jablonci nad Nisou v anketě převážně hlasovali o zachování jednosměrného provozu na přilehlé ulici. Město nechalo hlasovat výhradně obyvatele dotčené lokality. Pokud vše schválí i policie a další orgány, zůstane provoz pouze ve směru od ulice Vodní. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám požáry. Upozorňují na to správci Krkonošského národního parku. Turisté by proto neměli kouřit, rozdělávat otevřený oheň ani tábořit mimo vyhrazená místa. Riziko požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejen v lesích, ale taky na loukách a smilkových trávnicích krkonošské tundry. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody. A počasí dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o 6:30. Už za chvilku vás pozveme k zajímavým akcím, které se konají na severu Čech. Ano, co přinese dnešní den tady u nás, se dozvíte už za malou chvíli. A před 19:00 vyrazíme společně s naším seriálem o příbězích měst a obcí do Velkého Šenova, tedy do Šluknovského výběžku s Alenou Škraňkovou. A teď už písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Palo Habera.
3: Je to

0: Za 5 minut už bude 6:45. A co přinese dnešní den? Připomínám, že máme středu, 29. červenec. To si můžeme říct právě teď. Pro návštěvníky největší hudební akce svého druhu na světě, tedy festival Let It Roll, se dneska otevře areál u jezera Most. A jak jsou na misi lidí připraveni policisté, záchranáři, to se dozvíte i v našem odpoledním vysílání po 15. V Litvínově pokračuje zámecké kulturní léto na nádvoří zámku Valdštejnu. A o 4 odpoledne tam vystoupí Iva Boušová s programem Písnička pro tebe, takže popové hity 70. 80. let. V ústeckém letním kině od 9 večer uvidíte a uslyšíte cestovatelské vyprávění Evy Kubátové s názvem Top 10 mexických bizárů. 11 let života pod sopkou Popocatépetl, myslím, že to bude zajímavé povídání. A pozvu vás i na pohádku do zámeckého parku v Roudnici od 3 odpoledne. Je tam pohádka Jak slon dostal chobot. Příběh inspirovaný dílem Rudyarda Kiplinga vypráví o zvědavém sluměti, které přišlo ke svému dlouhému chobotu. No tak děti sebou, to se vám určitě vyplatí. Dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45, pokud posloucháte Český rozhlas Sever, neuniknou vám ani podrobnější informace o počasí, podrobnější právě proto, že teď je na telefonu Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. I vám dobré ráno na Kočkov.
1: Pěkné ráno.
0: A pojďme se zeptat, jaká data a jaká aktuální situace na severu Čech panují.
1: Tak máme převážně slunečno, fouká jen slabší proměnlivý vítr, no a teploty se teď pohybují mezi 10 a 13 stupni v nížinách, ale i na horách.
0: Dobrá zpráva pro ty, kteří si chtějí před vedrem vyvětrat. Teď už jsem možná trošku předběhl předpověď, ale už včera jsme spolu mluvili o tom, že pravděpodobně tropický den. Potvrdíme to?
1: Potvrdíme, dneska už ty teploty odpolední budou významně vyšší než včera. Ty maxima čekáme mezi 30 a 33 stupni, někde může být překročena i 34. O něco chladněji tedy zůstane ve Šluknovském výběžku, tam kolem 30 stupňů, no a na horách mezi 25 a 28.
0: A pojďme ještě k výhledu. Dneska máme středu, láme se týden, co nás čeká dál?
1: Tak ty noci už budou postupně teplejší, jež tu následující noc minima klesnou na 17 až 14 stupňů v těch následujících dnech, ale už se teploty v noci budou pohybovat kolem 20 stupňů, takže už to nebude v noci tak příjemné, no a porostou i ty denní teploty. Zítra už čekáme mezi 35 a 38 stupňů, pravděpodobně podobně i v pátek, to by měly být vůbec nejteplejší dny. V pátek už ale o něco větší oblačnost, no a nějaké ty srážky s vyšší pravděpodobností pravděpodobně v sobotu.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak díky za předpověď, hezký den, naslyšenou.
1: Vám také, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dospíval Dalibor Janda, my míříme s Českým rozhlasem Sever a se seriálem o příbězích měst a obcí do Šluknovského výběžku, tedy na Děčínsko, kde najdeme Velký Šenov. A něco nám o něm poví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Velký Šenov najdete na Děčínsku v západní části Šluknovského výběžku. Na městských stránkách se uvádí, že město bylo založeno pravděpodobně kolem roku 1100. První písemná zmínka je z 15. století. Píše se o něm jako o manském sídle s povinnostmi k berkovskému hradu Honštejnu. V Šenově se lidé po staletí živili zemědělstvím. Dalším zdrojem obživy pak bylo tkalcovství a plátenictví. Od 19. století se tam rozvíjela průmyslová výroba, pomohla k tomu výstavba silniční sítě a hlavně železnice. V roce 1877 zahájila v Šenově provoz první továrna na výrobu niklovaného plechu v Čechách. Byla tam i knoflíkárna. V roce 1886 poprvé v tehdejší Rakouské říši se v ní začaly vyrábět kostěné knoflíky. Jejich výroba byla později převedena do Lipové. 4. října 1907 byl Šenov povýšen na město a název Velký Šenov ten městu patří od roku 1914. Také Velký Šenov má své významné rodáky. Augustin Bartoloměj Hille se v roce 1786 narodil v rodině Krejčího. Stal se knězem, kaplanem ve Šluknově, později pak rektorem bohosloveckého semináře v Litoměřicích, kde od roku 1832 působil jako biskup.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Holky zpívaly pro mámu a já vás pozvu ke zprávám, protože za 5 minut už tu bude 7. hodina a se 7. hodinou Petra Vališová přinese další zajímavé informace. Třeba to, že Ústí dostalo nabídku na odkup pozemků bývalé železniční tratě u jezera Milada. Podrobnosti ve zprávách v 7.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem dostalo nabídku na odkup pozemku bývalé železniční trati mezi Trmicemi a jezerem Milada. Členové volebních komisí dostanou vyšší odměnu. Česko a Slovensko dojednává podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Ústí nad Labem řeší odkup pozemků u jezera Milada od polské společnosti. Ta za ně požaduje zhruba 20 milionů korun. Čeští radní ale doporučili zastupitelům jednat o ceně necelých 8 milionů korun, která odpovídá znaleckému posudku. Informoval o tom primátor Petr Nedvědický z hnutí ANO. Jde o pozemky podél bývalé železniční tratě, které lemují příjezdovou komunikaci v katastru Trmic a sahají až k jezeru. Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2500 korun.
3: Za pozici předsedy nebo zapisovatele jsou příplatky. Víc peněz dostanou také členové komisí v senátních okrscích, kde se bude volit. V Libereckém kraji je to Českolipsko. Jak uvedla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v případě, že bude druhé kolo voleb, dostane předseda komise 5800 korun. Odměny ministerstvo vnitra plošně navyšuje průměrně jednou za 8 až 10 let. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyhledávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
4: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckého zariadenia, taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
2: Irán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne může být přechodně oblačnost více průsvitná. Nejvyšší teploty naměříme mezi 30 až 33 stupni, na jihu ojediněle až 34 stupňů Celsia, na horách až 28 stupňů. V platnosti je také výstraha před vysokými teplotami a vznikem požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Děčínsku nedaleko Rumburka na silnici číslo 9 havarovalo osobní auto. Nehoda je poblíž čerpací stanice Robin Oil. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, zprávy v 7 od Petry Vališové. Už za chvilku pohled do kalendáře na dnešní den, tedy na středu 29. července. No a až dostaneme novinky a informace od Petra Jungmana, podíváme se na fotbal. Majitel fotbalového Ústí Přemysl Kubaň chce ve druhé lize víc klubů. A proč, to uslyšíte před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou, třeba od Jiřího Korna nebo Leony Machálkové.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Na dešci bohužel budeme muset počkat nějakou dobu zcela určitě, ale o počasí budeme mluvit až za chvíli. Teď něco k dnešnímu datu. Je 29. července, máme tu středu a zajímavosti má Petr Jungmann v kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom nejodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 16 minut, dobré ráno na severu a pokud stáváte s námi, informace o počasí vám neutečou.
1: Počasí.
0: A budou pozitivní hlavně pro ty, kteří milují tropické teploty. Tak nám to začíná, leckde se můžete dočíst třeba to, že Evropu začne svírat tepelná kupole, takzvaná. No a tady to podle toho taky bude vypadat. Teď ještě aktuální teploty od 12 do 14 stupňů Celsia, jinak dneska skoro jasno až jasno, možná s nějakou vyšší průsvitnou oblačností a nejvyšší denní teploty se dostanou na 30 až 33, přitom se začne opravdu hodně oteplovat, noční teploty v těch dalších dnech se budou pohybovat okolo 20 a přes den klidně i 35, možná i vyšší teploty, které nás pravděpodobně čekají nejvyšší v pátek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut půl osmé, teď se budeme chvíli věnovat fotbalu, konkrétně druhé lize. Taky v téhle sezóně budou fotbalisté v druhé nejvyšší soutěži vlastně čtvrt roku bez soutěžního zápasu. Šance národní ligy totiž začíná, tedy zakončí podzimní část poslední víkend v listopadu a ta jarní odstartuje až začátkem března. A dlouhá pauza vadí i majiteli Ústí nad Labem, Přemyslu Kubáňovi.
1: Ten proto navrhuje, aby druhou ligu nehrálo pouze stávajících 16 klubů, ale 18.
2: Já se opravdu tomu teďka povinuju, ale nutně potřebuju, abychom dělali nějaké výsledky. Nemůžu tu kampaň startovat vlastně se 4 bodama ze 4 zápasů, protože budu lidově řečeno za blbce, přestože si nemyslím, že bych měl být za blbce, ale prostě to tak bude. Jo? Prostě fotbal je iracionální záležitost i z hlediska toho davu, který ho sleduje a hodnotí vás prostě podle výsledku vlastně jiných lidí, jo? Jiný lidi, myslím hráče a trenéry. Řešil jsem to s několika týmy a v podstatě všichni, s kterými jsem to řešil, tak jsou pro rozšíření soutěže. Dokonce jsou minimálně, řekl bych, 2 kluby, kterými na to vyloženě i dali mandát, i mi říkali, že bych měl jakoby vystoupit, že bych měl být ten, kdo to bude iniciovat a řešit. Takže řešit to budu, jenom potřebujeme na začátku dobře odstartovat.
1: Řekl vlastník FK Viagem Ústí nad Labem. Podle Přemysla Kubáně by mezi kluby o účast ve druhé nejvyšší soutěži zájem byl.
2: Není úplně problém v té infrastruktuře těch stadionů. I ve třetí lize jsou některé týmy, které za A by tu druhou ligu chtěli hrát a za B mají dostatečně důstojný zázemí na to, aby to hrát mohli. To znamená, myslím si, že týmy na to jsou, vůle je na to taky, vyřešilo by to několik problémů najednou. Za prvý samozřejmě větší počet hracích minut pro ty hráče a hrací minuta je vlastně to, čím vám roste jak výkonnost toho hráče, tak hodnota toho hráče, nic jiného to neudělá, je to jenom hrací minuta, je to spočítatelný, čili jakmile se to rozšíří na 18 účastníků, máme tady tenhle ten benefit, kdy ta druhá liga je hodně rozvojová. Máme tam benefit v tom, že to bude efektivnější, máme v tom benefit v tom, že náklady na jedno utkání poklesnou, máme benefit v tom, že diváci budou moct koukat na víc zápasů, má to v podstatě samý plusy.
1: Ústí hraje druhou ligu, ale jeho cílem bude v dalších sezónách zaútočit na postup mezi elitu. Kubáň by uvítal, kdyby cesta do šance ligy vedla přímo a ne přes baráž.
2: Teď pracujeme prostě na tom vyhřívání, aby nám ten vlak nevykolil, který teďka jede správným směrem za mě. Jakmile bude to vyhřívání, s tím ostatním si poradíme. Byl bych radši, kdyby asi 2 postupovali přímo. To čistě z toho důvodu, že ta baráž zatím, že tím vlastně, jaký peníze šly do televizních práv v první lize, protože ta distribuce těch televizních práv je 85% první liga, 15% druhá liga, se stalo to, že se rozevřely výkonnostní nůžky mezi první a druhou ligou. To je ten problém. Kdyby nedošlo tady k tomuhle tomu, tak ty výkonnostní nůžky by nebyly takový a ta baráž by byla smysluplnější. Tím, že se to stalo, hrát tu baráž téměř postrádá smysl.
1: Prohlásil Přemysl Kubáň, který je majitelem druholigového fotbalového klubu z Ústí nad Labem. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Blíží se půl osma a to znamená pozvánku ve zprávám, protože v půl osmé se dozvíte třeba to, že na Domském pahorku našli archeologové 6 000 let starý hrob. I to vám řekne Petra Vališová ve zprávách půl osmé.

Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na domském pohorku v Litoměřicích našli archeologové hrob z doby neolitu. Podle Milona Sýkory z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech jde o zhruba 6 000 let starý hrob kultury s vypíchanou keramikou. Součástí nálezu byla i bohatá pohřební výbava. Zájemci se zítra můžou zúčastnit další lekce jógy v zoologické zahradě v Liberci. Zapojí se tak do podpory organizace Red Panda Network, která pomáhá pandám červeným obnovit jejich přirozené prostředí například po válečných konfliktech. Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 000 korun na 400 000, v případě dvojčat a vícerčat na 800 000 korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely zakotvit i automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Bílém domě se sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. První tři místa v průběžném pořadí evropského šampionátu motocyklových závodů na přírodních okruzích patří českým jezdcům. Po závodech v belgickém Chimé je třetí Matěj Vít a druhý Petr Najman. Na vedoucí pozici se drží obhájce titulu Marek Červený. A počasí dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, zprávy o 7:30 Petra Vališová. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu tématu našeho pořadu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o vztazích a před 8:00 vás vezmeme do Teplic, protože klienti tamnější Arkádie se dočkají hezčí zahrady. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Olympik nebo Michal Tučný.

0: Michal Tučný a jeho kůže z toulavých psů, teď je 8 minut po půl 8 a my se vracíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč. Provázela vás Lenka Šobová a mluvili jsme o partnerských vztazích.
1: My jsme s manželem 55 let. Teď jsme teda v domově důchodců a jak bych to řekla, nemůžu říct, že to manželství bylo v jednom kuse šťastný, že jo, 55 let to ani nejde. Ale prostě ty různorodý zájmy, různorodý povahy, to nás naopak jako trošku stmelilo. Ale zase jsme měli nějaký zájmy, kde jsme se potkávali. Jezdili jsme spolu na kole, dělali jsme na zahrádce, jo, a třeba můj muž chodil do hospody a já ne, jo. A jinak nehádali jsme se moc, jen tak trochu jsem tam.
0: A dneska po 9. hodině se vás Lenka Šobová bude ptát, jak se domluvíte v zahraničí, jakým cizím jazykem se domluvíte, jestli pak vám učení jde snadno. No i o tom bude řeč po 9. hodině.

0: počasí.
1: 7:42 a máme tu tropický den, alespoň podle předpovědi. Zatím se teploty pohybují v poměrně příjemném rozmezí mezi 13 až 17 stupni Celsia, ale bude se rychle oteplovat, protože máme jasnou oblohu a ta tu bude celý den až na nějakou, řekněme, průsvitnou vysokou oblačnost. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů a počítejte s tím, že dneska to teprve začíná. Ve čtvrtek a v pátek se bude ještě více oteplovat.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7:47, přeju hezké ráno. My se teď podíváme do zahrady u bývalé školky v Krupce. Ta po těch 50 letech potřebuje modernizaci. Areál teď využívá obecně prospěšná společnost Arkádie, která se za pomocí sponzorů pustila do přestavby. Venkovní prostor je oblíbeným místem klientů stacionáře nebo zaměstnancům se zdravotním postižením a taky jejich asistentů.
1: V létě to využívají hodně tu zahradu, takže tam děláme i malou kuchyňku, aby si třeba obědy tam mohli ohřát a prostě trávili ty hezký dny venku.
2: Lenka Pichertová vede chráněnou dílnu a stará se o krupskou pobočku Arkádie. V dílnách pracují keramici, v patře je stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra. Zatím sledují proměny oplocené plochy z oken budovy.
1: My tady máme 17 klientů ve stacionáři, v chráněné dílně 20 zaměstnanců, takže tu zahradu budeme využívat hlavně teda ty stacionáře.
3: A je pravda, že naši klienti stacionáře tu zahradu v letě hodně využívají, takže teď, když byla stavba, tak oni samozřejmě jsou rádi, že tady je stavba. A pořád, kam máme jít, no tak chodí teda na druhou stranu, což je ta severní, ale už se samozřejmě těší na to, až budou moc přijít sem.
2: Usmívá se ředitelka společnosti Lenka Machaloušová. Konzultace o podobě zahrady trvaly 3 roky. Začátkem prázdnin se nastěhovala stavební firma a v září má být hotovo.
3: Ale všechno je to navrženo tak, aby ta údržba byla co nejméně. Menší, protože nemáme zahradníka a naši zaměstnanci v chráněné dílně umějí vyrábět keramiku a neumějí se starat o zahradu.
4: Prostě budou mít to rozšíření prostor.
3: Tak je to rozšíření prostor pro to, aby se dal do hezké zahrady koukat, aby se do ní dalo vejít a projít. Spoustu zaměstnanců i třeba z asistentů si potřebuje na chvilku jako vorazit, protože práce s našima klientama je velmi náročná.
2: Zahrada vybavená třeba mlhovištěm bude určená k odpočinku, ale najde se tu i místo pro levanduly.
3: Máme tady v plánu na této ploše, že bychom dělali levandulové políčko. Jdeme do toho hodně jako naivně, tak vidíme, jestli nám ta levandule tady vyroste a chtěli bychom potom dělat vonavý balíčky do naší prádelny.
2: Stavební dělníci už vybourali a odvezli tuny starého betonu. Cesty a odpočívadla vydláždili zámkovou dlažbou a srovnali plochy pro trávníky. Teď je vystřídají truhláři, aby postavili altán nebo vyrobili dřevěné sedáky do atria. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Babi Daněk zpíval s Radhůzou a pozvánka ke zprávám nesmí chybět. V 8 hodin vám Petra Vališová řekne třeba to, že v bání kostela v Bořislavi na Teplicku našli historické mince. Víc ve zprávách, které tu budou v 8 hodin.

0: Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
1: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče, za prvé, a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
0: 7 stříbrných mincí ukrývala báň kostela v Bořislavi na Teplicku. Dělníci ji sundali při opravě střechy. Historické stříbrňáky pak objevil Jiří Kolman ze spolku, který kostel zachraňuje. Po renovaci je zase vrátili na původní místo. Fotografie nálezu uvidí zájemci v bořislavickém kostele. Vedení Bedřichova v Jizerských horách se zatím nedomluvilo se společností Niseko na směně pozemků. Lyžařská sezóna v tamním ski areálu je proto v ohrožení. V plánu vedení obce je získat pozemky na sjezdovkách do svého majetku. Investoři by ski areál provozovali. Niseko za své pozemky požadovalo směnu za stavební pozemek pod vodojemem. Obec si proto nechala vyhotovit znalecký posudek, který měl obě nemovitosti nacenit. Podle něj by ale obec ztratila. Druhou variantou je pozemek pod vodojemem prodat ve veřejné soutěži a sjezdovky od Niseka koupit. Jednání podle starosty Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj stále pokračují. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
2: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne může být přechodně oblačnost i více průsvitná. Nejvyšší teploty naměříme mezi 30 až 33 stupni. V platnosti je také výstraha před vysokými teplotami a vznikem požárů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Stále dejte pozor na Děčínsku, nedaleko Rumburka na silnici číslo 9 havarovalo osobní auto. Nehoda je poblíž čerpací stanice Robin Oil. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 8, které vám přinesla Petra Vališová. Pokud stáváte společně s námi, děláte dobře. Už za chvilku se zeptáme Martina Písaříka na otázku, kterou v učebnicích rozhodně nenajdete. Tentokrát o tom, jak dlouho vydrží člověk bez jídla. No a před 8:30 trochu něco veselějšího. Budeme přát k narozeninám průvodkyní televizní nedělí, by se dalo říct, protože Saskia Burešová slaví 80, tak si o ní povíme něco víc. A teď už písničky, které nestárnou, takže vám všem příjemné ráno z Českého rozhlasu Sever.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Projela Bílá Java 250 a teď už je tu otázka pro Martina Písaříka. Na Českém rozhlasu Sever se ho zeptáme na něco, co v učebnicích nenajdete, tentokrát na to, jak dlouho vydrží člověk bez jídla.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8:16, Český rozhlas Sever a počasí. No tak pokud máte rádi vedra, tak myslím, že vám ty následující dny, včetně toho dnešního, udělají radost. Teď se teploty pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia, na radaru ani kapka a čekáme jasno nebo polojasno. Teď může být dokonce přechodně trochu více průsvitné oblačnosti, nicméně teploměry stoupají a dostanou se dnes na 30 až 33, v těch dalších dnech dokonce až někam k 38 stupňům Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byly Black Milk a my si teď uděláme čas na to, abychom popřáli ke krásným narozeninám. Jestli se díváte při nedělích na televizi, tak jste určitě nemohli minout kalendárium. Některé věci se v čase nemění. Hlas a účest Saskie Burišové, který k tomuhle pořadu patří desítky let, tedy vlastně už od roku 1993. No a zatímco v kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak dneska slaví ona její 80.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmara, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

Za 8:45 čas také na to, abychom vás pozvali ke zprávám. Petra Vališová vám řekne třeba to, že Žatec připravuje přestavbu bývalého posádkového domu armády. Víc informací tu bude 8:30 ve zprávách.

0: Chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji? Pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste Žít online.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Žatec připravuje přestavbu bývalého posádkového domu armády na multifunkční budovu s byty, kinem a kavárnou. Na první etapu rekonstrukce získalo město dotaci 100 milionů korun. Celkové náklady se odhadují na zhruba 130 milionů. Informoval o tom starosta Radim Leibl z Hnutí ANO. Obyvatelé Nové Pastýřské ulice v Jablonci nad Nisou se v anketě většinově vyslovili pro zachování jednosměrného provozu na přilehlé komunikaci. Hlasování bylo určeno pouze lidem z dotčené lokality. Pokud navržené řešení schválí policie i další příslušné orgány, zůstane provoz zachovaný ve směru od ulice Vodní. Koaliční poslanci předložili v tomto volebním období přibližně každý pátý zákon místo vlády. Za předchozí vládní koalice to byl zhruba každý 14. návrh. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů a kvůli další vlně veder. Teploty na jeho západě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálily už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů. Tenista Jakub Menšík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmifinále si zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi. A počasí dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Vilémově na Děčínsku u čerpací stanice Petrol se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Na silnicích ještě zůstaneme i po zprávách s Petrou Vališovou 8:30, protože už za chvilku vás budeme informovat o nejnovějších opravách. No a pak aktuální plány na vybudování plavebního stupně. Ty totiž čeští a saští ministři dneska představí v Děčíně. My o tom budeme mluvit s Kateřinou Kučerovou v našem živém vstupu před 9:00, ale teď už zpívají a hrají Petr Muk nebo Petr Spálený.

0: Za 5 minut bude 8:45 a my na silnicích v Ústeckém kraji ještě zůstaneme, protože na důležitých silnicích se samozřejmě také opravuje, to se prostě v létě dělá. A co se v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Mezi Ústím nad Labem a Děčínem u Dobkovic na silnici první třídy číslo 62 pracujeme na rekonstrukci mostu, jejíž součástí bude také 158 metrů dlouhá protihluková stěna. Starý most jsme už odstranili a připravujeme základy pro nový. Doprava je vedena obousměrně po provizorním mostě. Stavbu za 28 milionů korun plánujeme zprovoznit letos v listopadu.
2: Dobré ráno

0: počasí.
1: Za chvilku bude 8:45. Jaké počasí nás čeká? No, tropické. Teploty se teď pohybují většinou od 15 do nějakých 18 stupňů Celsia. Najdete i místa, kde už je 23, jako třeba v Kadani. Na radaru žádné srážky v tuhle chvíli, jinak nejvyšší denní teploty přes den 30 až 33, čeká nás jasno až polojasno, i když někde může být taková vysoká průsvitná oblačnost. No a trend v nejbližších dnech se bude ještě oteplovat víc, takže se můžeme dostat někam až k 38 stupňům Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 8 a 40 minut, vy posloucháte Český rozhlas Sever, my samozřejmě sledujeme, co se děje na severu Čech. Jak chce stát a zlepšit podmínky pro lodní dopravu mezi Ústím a německou hranicí? Právě o tom dneska budou jednat ministři životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Sebastian za hnutí SPD se svými saskými protějšky. Společně představí projekt plavebního stupně Děčína. Podrobnosti pro nás má Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžeš nám nejdřív vysvětlit, co vlastně ten plavební stupeň je a jak má zlepšit ty podmínky pro lodní dopravu?
1: Tak je to vlastně pohyblivý jez s plavební komorou. Jez zvýší hladinu Labe a podle zveřejněného zadání má zajistit ponor nejméně 140 cm po 345 dní v průměrném roce. Plavební komora pak lodím umožní překonat rozdílnou výšku hladiny vody. Loď vplupuje do uzavřeného prostoru mezi dvěma vraty, kam se napustí nebo odkud se vypustí voda, tím se zvedne nebo klesne úroveň řeky na druhé straně jezu.
0: Aha, a jak se k projektu staví ministerstvo životního prostředí? Jaké posuzování ho ještě čeká?
1: Tak ministerstvo uvádí, že je plavební stupeň součástí programového prohlášení vlády a stát ho připravuje jako strategický dopravní projekt. Přinést má i další možnosti využití Labe, říká mluvčí ministerstva Kateřina Pacíková.
2: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
1: Dopady stavby prověří nový proces EIA ve spolupráci s Německem. Podle mluvčího správy Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova musí zohlednit taky evropsky významné lokality jako Labské údolí a Porta Bohemica.
0: No právě tam je nádherná příroda, že vlastně také Národní park České Švýcarsko nedaleko. Jaké tedy závěry o dopadech na přírodu přineslo to dřívější posuzování?
1: Tak podle Tomáše Salova starší posouzení varovalo před zánikem pravidelně zaplavovaných labských pláží, které slouží jako biotop a přírodní filtr. Jejich ztrátu podle tehdejšího závěru nešlo nahradit. Studie zadaná ministerstvy v roce 2022 ale naopak uvedla, že kompenzace možná je. Současný návrh správa parku zatím nekomentuje, vyjádří se k němu až v novém procesu EIA. Koncem dubna se k projektu vyjadřovala také ekologická organizace Arnika. Podle ní je zpomůže českému úseku, zatímco navazující část Labe v Německu zůstane při nízké hladině nesplavná. Svůj názor mi v Děčíně řekli i František a Stanislav.
3: Já jsem spíš proti. Podle mě je škoda, že takhle se zasahuje do toku Labe a že by to vyřešilo úplně celou lodní dopravu, si také nemyslí.
4: Z části je to asi trochu zbytečný, protože na německé straně není vybudovaný ho nic až do Magdeburku. Navíc se nám tady rozjíždí vodácký biznis, jakože tady hodně jezdí na naftech a tak, a to by to trošku přizabilo.
1: Ještě doplním, že podle ředitelství vodních cest má vybudování plavebního stupně stát téměř 9 miliard korun.
0: Říká Kateřina Kučerová, která bude dnešní jednání v Děčíně samozřejmě i dál sledovat. My vám přineseme podrobnosti v našem vysílání. Zatím, Kateřino, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Za 4 minuty tu bude 9. hodina a s ní také start dnešního Dáme řeč, kterým vás provede Lenka Šobová.
1: Provedu, všechno
0: jak
1: dokážu.
0: Jak jsi říkala před chvilkou, cucvik, no. Co to je?
1: Jakože rychle.
0: A cucvik, to je německy nebo holandsky?
1: No, já myslím, že německy, ale vlastně proto nemám žádnou oporu.
0: Jo, takhle. Takže cucvik, ale nějaká specialita.
1: Se to tak u nás doma říká.
0: U vás doma, chápu.
1: No. A právě o cizích jazycích si dnes společně budeme povídat o tom, jestli jste s jejich používáním zažili nějakou veselou historku nebo naopak prekérní příhodu, ve které vám trochu chyběla slovní zásoba. Máš nějakou?
0: Ne, tak já jsem polyglot.
1: Ano.
0: Čili mluvím rusky, německy a anglicky.
1: Plynně a bezchybně.
0: Přesně tak.
1: Na anglicky úrovni rodilého mluvčího.
0: Na úrovni masabob mít tušku, hlad a doprovázím to gesty. V Německu se mi, ale zatím mi všude rozuměli. A? Když jsem chtěl wurst mít hořčice, tak hned věděli, o čem mluvím.
1: Šikula.
0: No a rusky, tam si myslím, že bych se domluvil ještě jakž takž. No. Ale taky by to byla taková slavianština spíš, jako si myslím.
1: Nejlepší je třeba s Němcem mluvit anglicky.
0: To je fajn.
1: No, i když tam jste Němci oba na tenkém jako ledě.
0: Němci už, mladí Němci už mluví podstatně lépe než my. Musím dodat, jezdím tam často.
1: Já ne.
0: Pak vidíte, zkušenosti si vyměníte i s Lenkou Šobovou, to je taky polyglotka.
1: Cucvik.
0: Latina je její oblíbená věc. Takže po 9. dejte řeč. A teď už se loučí Petr Beran. Zítra ráno naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Propad vozovky omezil dopravu v ulici 8. května v Lovosicích. Řidiči tam teď projedou jen jedním směrem. Lidé v Jablonci nad Nisou se budou moci ochladit díky mlžítkům. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám vznik požáru. Dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. V Lovosicích se v ulici 8. května nedaleko kruhového objezdu propadla vozovka. Město zatím zjišťuje příčinu havárie. Ve směru od kruhového objezdu je silnice pro řidiče uzavřená. Opačným

0: náměstkyně primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Jedno je prostor před radnicí, takže na Mírovém náměstí, potom ulice Komenského a na autobusovém nádraží. Je to opravdu připraveno a pokud by byly horké dny ještě po tom měsíci srpnu, tak budou samozřejmě instalována taky.
0: Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň. Generál Roman Hyťka žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co Hyťku v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou proto, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejšího ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyťka v pátek v armádě končí.
2: Počasí.
0: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, dopoledne může být přechodně oblačnost více průsvitná. Nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 116 cm, průtok 68 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 115 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 115 cm.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Chomutovsku na kruhovém objezdu u exitu z D7 na Velemyšleves hoří vozidlo. Provoz je po silnici 1/27 řízen kyvadlově policií. A v Doxech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Dáme řeč dnes na téma cizí jazyky. Jak praví klasik, i skladník si může přečíst Vergília v originále. Latinou se dnes asi na zahraniční dovolené nedomluvíte, ale mě zajímá, jakými jazyky vládnete a jestli jste schopni se domluvit bez problémů. Jestli má nějaké jazykové, jak my světa znalí říkáme, fauks, pauks, nedopatření za sebou taky Petra, tak to mě zajímá hned teď.
4: Já jsem měla takové nedorozumění na Sicílii, kdy jsem se svým půlročním duolingem italštiny byla ano. Přesvědčená, že mluvím plynně a na jednom trhu na mě začala ta paní trhovkyně mluvit, něco mi nabízet a já jsem naprosto netušila, co po mně chce, tak jsem jí to chtěla říct, že se omlouvám, že nerozumím. A italské non capisco, což znamená ano. Nerozumím, jsem si spletla s non parlare, což znamená nemluv.
3: Takže, jo, jasně.
4: Takže paní na mě vyjela, já jsem se začala omlouvat a rychle jsem utíkala pryč raději.
3: Non capisco, sono cieco.
4: Sono cieco.
2: Dáme řeč na Českém rozhlase Sever.

0: Jak se domluvíte v zahraničí, jakými cizími jazyky vládnete, jak pokročilé jsou vaše jazykové dovednosti a jestli máte stran nedorozumění v cizím jazyce nějaké veselé historky. To všechno nás zajímá v dnešním pořadu Dáme řeč. Než pustíme ke slovu vás, tedy naše posluchače, poslechneme si veselé historky na tohle téma v podání herce Ladislava Županiče.
1: My jsme byli s divadlem v době, kdy jsem tam byl ředitelem, dvakrát v Japonsku. Poprvé jsme tam hráli My Fair Lady a to jsme hráli v češtině s titulkovacími strojema, zpívali jsme v angličtině a pan Osawa, který nás tam koupil, tak řekl, že by bylo dobrý, kdybych ten závěr říkal japonsky. Byla premiéra v tom Japonsku a přišel náš japonolog a říkal, prosím vás, přijdete do toho divadla a takhle oni se vám ukloní. Takže vy se ukloníte taky a řeknete ohájo, což znamená jako zlomte vás nebo dobrý den, jo, jako. A pak dodal něco, co říkat neměl. Říkal, kdybyste měli okno, tak si vzpomněte jeden z největších států Spojených států amerických, že ohájo, tak to musí každý blbec si... No a že to má tři samohlásky. Ohájo, tak já jsem přišel do toho divadla, nervózní, že jo, teď to bylo první představení tam, že jo, a teď jsem viděl, jak jsou tam všichni takhle na hnutě. A ten Mačka mi říkal, pozdrav. Říkám, Ježišmarja, největší stát ve své tři samohlásky. Aha, už jsem si vzpomněl, tak jsem se uklonil a řekl jsem, ajová. A oni se na mě dívali, jako co to ze mě vypadlo a pak říkali, jestli mám blbou výslovnost, tak jako to. A přišel můj báječný kamarád, který bohužel už mezi náma není, Vladimír Brabec, který hrál Pickeringa. Tam něco scháněl a teď on přišel, taky věděl houby a říkal, no pozdrav, Láďo, pozdrav. Jo, zavřežeš, ty vzpomínám, takhle zamával, říkal, Oklahoma, chlapci, Oklahoma, jo. A no, takže takhle to proběhlo všechno. A pak přišel ten závěr, kdy Higgins, kterýho jsem hrál já, se mu vrátí konečně Eliza a on tam říká tu slavnou větu, ke všem sakrum, Elizo, kde mám ty trepky, že? To se zdá jako blbost, ale to jsem se měl naučit v japonštině. Tak jsem si to takhle napsal na stůl, abych to tam měl. Teď jsem byl soustředěný furt, abych na to nezapomněl. Jenomže tam je strašný pořádek v Japonsku. Tam, když necháš tuhle skleničku, takhle, tak bude v osace na tom samém stole ležet. Jo? Jenomže ten, kdo byl první představení a pan Osawa chtěl projevit jako úctu k českým technikářům, měl s náma mistr techniky, tak to dal jim. Takže já jsem si sedl do toho křesla, teď koukám a ten text tam nebyl. A byl na druhé straně, tak on to stůl otočil. Víc. Takže samozřejmě já jsem zapomněl, jak se to řekne. Tak jsem takhle vstal. Udělal jsem dramatickou pauzu, jakože ona je tam. Obešel ten stůl, přečet jsem si to, sedl jsem si do toho křesla a zase jsem to zapomněl. To je opravdu. Tak jsem se postavil k tomu stolu a přečet jsem to. Ale od té doby vím, že ke všem sakrum Elizo, kde mám ty trepky, je doremo koremo a tamani kuruko to bakary nojicu zení Eliza. Oreno, sripa do kojita, to umím dodnes.
0: Tak tuhle japonskou frázi pravděpodobně na svých prázdninových cestách příliš nevyužijete. Mě ale zajímá, jak na tom jste s cizími jazyky. Domluvíte se bez problémů, nebo vás někde tlačí bota a jste raději, když příliš komunikovat nemusíte. Máte veselé historky, které zavinila právě vaše jazyková znalost, či spíše neznalost. Zavolejte mi na číslo 475 212 212.

0: I love you zaznělo v téhle písni Paula McCartneyho a to je, myslím, anglické sdělení, kterému rozumíme snad všichni, ale domluvit se zvlášť v situaci, kdy vás něco trápí nebo něco potřebujete vyřešit, to už tak jednoduché nebývá, jako najít známou frázi v textu písně. Dovolala se nám do pořadu Dáme řeč na Českém rozhlase Sever Hanka z Uval u Prahy a má pro nás nějaké veselé historky na téma cizí jazyky. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny vaše posluchače. Měla bych dvě takové historky, jestli to bude někomu připadat zábavný, nevím, ale mě to tenkrát prostě jako docela přišlo takový jako úsměvný. Já dost jsem cestovala a teď už tomu teda tolik moc nedám a byla jsem teda na spousta místech. Vždycky jsem byla s někým, kdo mě pomáhal. Já moc jazykově vybavená nejsem, jako něco tak nějak umím, takový ty základy, ale abych se nějak domluvila, to nic moc. No, ale já jsem před lety, už je to teda hrozně dlouho, letěla za kamarádkou na pozvání do Kanady a to bylo tenkrát ještě vlastně vízum, možná ještě jsou teďkon, já už nevím. No a letěla jsem přímou linkou, nechtěla jsem přestupovat právě kvůli tomu, že letím sama a špatně bych se domluvila. Letěla jsem přímou linkou do Toronta, no a tam jsme vystoupili a šli jsme přes takovou tu kontrolu, kde jsou takový ty jejich úředníci a musíte se postavit do nějaký té fronty, než vás vlastně ten pas kontrolou, vízum a všecko. No a na mě přišla řada, tak jsem přišla k tomu úředníkovi, on se podíval do toho pasu a teď začal na mě něco anglicky mluvit, jako otázku, jako se ptal. Jo, a já teď jsem nevěděla honem, co mám říct, tak jsem se snažila vzpomenout si, jak se řekne, že já málo rozumím. Jo. A tak jsem tam něco začala komolit, jo, on furt na mě něco otázkou, no a tak to dopadlo tak, že mi vrátil pas, mávnul rukou a řekl jděte, jako jo, prostě neměl normálně náladu se tam se mnou vybavovat, takže to bylo jedna taková věc, no ale taková ta asi nejlegračnější pro mě bylo, že já jsem byla u té kamarádky a ona tam má i sestru, která už tam x let žije, je tam vdaná a to. A jeli jsme k ní na návštěvu a ona tam měla nějaký ještě jiný lidi a měla tam taky nějaký mladý pár z Brazílie. A oni prostě, že jo, tak já jsem se tam posadila u nich v tom obyváku, že jo, ty lidi tam taky seděli naproti mě, oni jako představili nás a všecko. No a ona kamarádka odešla za tou sestrou a v tom obyváku jsem tam zůstala jenom sedět já a naproti mě ty dva lidi koukali na mě, že jo, a já teď si říkám, no a co teď? Mně to tam připadalo takový strašně trapný ta situace, sedíte a koukáte na sebe a co teď, jako jo. A oni nezačali nic, protože asi nevěděli nebo jak, tak jsem začala takovou klasickou jednoduchou frází, jako jsem se, co jsem si pamatovala, jsem se jich něco zeptala. No a oni teda jako porozuměli, že jo, a teď mi začali anglicky tam vyprávět a já jsem dělala jako, že jim rozumím, pokyvovala se, oni se začali najednou smát, tak já jsem se taky jako smála, no nevěděla jsem vůbec nic, co mě na to říkají, jako jo. Ale prostě jsem musela jsem tam být prostě za důležitou, takže jako pak oni domluvili a já si říkám tak a co teď, tak jsem zase zkusila jinou nějakou otázku, jo, a tak zase začali mluvit a zase to a já zase dělala důležitou, že všecko rozumím a kdyby nepřišla ta moje kamarádka, tak se tam strapním asi už úplně.
0: No, pokud oni nepochopili, že vy jim nerozumíte ani slovo, tak myslím, že jste z té situace mohla vyjít téměř vítězně. Hanko, díky, že jste zavolala a že jste si s námi povídala. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve vzdálených zemích, ale i v těch, které jsou tak říkajíc na dosah, můžete zažít nějaké jazykové fópa, můžete se dostat do situace, kdy vám vaše jazykové znalosti nestačí a může z takového nedorozumění vzniknout třeba i veselá historka. A já věřím, že František pro nás právě takovou má. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. Hezký.
0: Tak Františku, vy jste říkal, že máte něco z NDR.
1: Ano, před mnoha lety jsme s manželkou a s její kamarádkou vyrazili do NDR. To byly tenkrát, se jezdilo pro záclony a takový všelijaký ty drobnosti, co tam měli. No a přijeli jsme tam, holky si tam vybrali nějaký hezký boty a tohle. No a dali jsme to před Cínovcem na parkovišti, jsme to tam haškováme prej to, ty boty prej pod sedačky, aby prej tady nebyly nějaký problémy potom na celnici a to. No tak jsme přijeli na celnici, no a mě bylo divný, tam auta před náma, všecko, a nás hledali na stranu. Jo, já pám, ježiš, co se děje, holky nervózní jsme byli všecky. Teď přišel ten celník a něco tam šprechtil německy, že jo, a otevřít auto, tak jsem otevřel auto, dveře, všecko, a on šel do schránky hned a prohlížel to tam všude, vyndal mi normálně tu skřínku zdravotní, jak jsou tam léky a takový.
0: Lékárničku.
1: A teď to začal trhat, všecko, ty obaly, všecko tohle. Teď tam samozřejmě na celnici autobusy koukali na nás, my jsme tam si připadali jako nějaký špioni. No a teď prostě všecko to, a pak nakonec ty boty jako vyndal. Vyndal ty boty, dal je na střechu u auta a holky plakali, že jako prosili ho, aby jim je nechal a takový. Pak se nakonec jako omilostil nás a pustili nás. No ale ten moment, jak jsme si připadali, jako oni asi jak jsme byli na té před tou celnicí na tom parkovišti, tak oni tam asi zřejmě měli nějaký kamery nebo něco a viděli, že tam něco v tom autě děláme, tak asi už udělali, měli nějaké podezření, tak proto nás takhle na té celnici nás takhle tam diskriminovali. No ale to byly momenty, teda v životě bych to nechtěl zažít, takovej ten, kdyby jsme opravdu tam měli nějaký drogy nebo něco, tak doby, jak to všechno dopadlo. Ale to je vzpomínka, to mám v hlavě, to už je let, co jsme tam byli, a pořád to člověk má v hlavě. A když vidím tady v televizi, kolikrát ty celnice na těch hranicích, jak jim prohlížejí ty zavazadla a tohle, tak úplně si to připomenu hned, jak jsme to měli my.
0: Říká František z Kralup nad Vltavou, který se dovolal do pořadu Dáme řeč. Františku, děkujeme za tuhle vzpomínku, mějte se hezky, pěkný den.
1: Zdravím vás všechny.
0: Naslyšenou.
1: Zdraví a užívejte života. Díky, mějte se.

0: Tohle byli brontosauři a jejich šafrán. Posloucháte Český rozhlas Sever v pořadu Dáme řeč si. Dnes povídáme o jazykových nedorozuměních a já o veselou historku na tohle téma poprosím taky našeho kolegu a kamaráda Petra Liftnera. Petře, dobrý den.
1: Ahoj Leni, hezký den všem posluchačům.
0: Tak povídej, krátkou a veselou.
1: Hele, já si pamatuju, že nejvíc jsem toho prožil v Německu a v jeden den jsem se naučil dvě slovíčka Stehlen a Lion, což je půjčit a ukrást. A do dneška se mi, a my se mi pletli nejenom tam, my se mi pletou do dneška. A potom samozřejmě jsem si myslel, že něco ufiknout je jako u nás taky, jako že fikny, taky něco ufiknout. A když jsme stíhali drát, tak jsem Němcům řekl, že to ufiknu a oni to vůbec nechápali, že to budu, že fikn a že to jich fike a oni na mě koukali, že jsem normální.
0: Jasný.
1: Takže to nebudu překládat, ale to bylo pro mě v Bavorsku výživný. Jako.
0: Já myslím, že jako krátká a velmi veselá historka to dost stačí všichni, kdo alespoň základně vládnou němčinou vědí, čeho jsi se dopustil. Tak ať ano. Už se ti to nestane, prosím.
1: Ne, no to už ne, akorát to ukrást a půjčit už. To je ještě dobrý.
0: Petr Liftner a jeho veselé historky stran cizích jazyků. Peťo, díky a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den všem, hezké léto, ahoj.
2: Český rozhlas Sever

0: Hana Zagorová, Petr Rezek a jejich dotazník. I v dotazníku se občas objeví kolonka, která pátrá po tom, jakými cizími jazyky vládnete a jak zdatní v nich jste. No a my si právě o jazykových trapasech dnes povídáme v pořadu Dáme řeč a další, kdo se nám svěří se svou historkou, je Ota z Ústí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jsem jako byl, jsem dělal v Americe, tak jsem se tam byl podívat a oni jako ne, tak zajímavý jako to proti nám, když hledají toaletu, tak nehledají WC nebo toaleta, to, tam to se nedoptáte. Musíte říct restroom.
0: Aha.
1: Jo, a potom není jako třeba, když jdete do nějaký to stravovnice veřejného stravování, ten rychlý občerstvení, tak se neříká menu, ale míle.
0: Aha.
1: No tak jsem se naučil takový ty, to, co mi chutnalo z toho, tak je chicken nugget míle. No a vo i z restroom, kde je jako toaleta. A tím jsem projel zhruba celou Kalifornii a Nevadu a takhle. A nebát se, snad prostě někam to a říct jim, co se jako, co znám, a nebo ukázat.
0: Já myslím, jako že Američani... Američani jsou v tomhle asi vstřícnější než třeba Francouzi. Tam je to složité, tam pokud opravdu jazykem nevládnete, tak se nedomluvíte a připadáte si jako ten nejposlednější a nejzbytečnější člověk na celém světě.
1: Já tam jako na rozdíl, tam jsem jako vytáhl mapu města a v Turánu kolem mě přišlo 10 lidí a kam jdu a že mi tam dovedou.
0: Hmm.
1: Takže to je takový jako to, no a potom jako třeba jdeme do nějaké rezervace a oni tam práškovali a ten policista teď nevěděl, a odkud jsi, řekla Česká republika, no tak to, teďka to je u Moskvy, ne, tak u Berlína, no to už je blíž.
0: No někde mezi.
1: A, někde mezi a takže jako víš, tam je, tak potom jako helikoptér a moskytí, víš, když nás štípají, a oni je po prášku a moskytí tam nebudou.
0: Jasně.
1: No. Takže ono jako takové jako pomalu, když jako člověk jako tuhleto, takže jako se jako nebát, jako někam jako vlet nebo tuhleto. A snažit se jako, jednou jsem měl v restauraci a teď taky nevěděli Čech z České republiky, tak přivedli Polku, co měla nádobí, no ta už mě rozuměla, ten to tam potom přiložil.
0: A já myslím, že nebát se je ta nejdůležitější a nejlepší rada, kterou jste nám mohl dát. Já moc děkuju o to, že jste zavolal, že jste se zapojil do pořadu Dáme řeč, zase někdy příště, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Béďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jak si možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky Děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro Děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta Děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že Děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji Děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i Děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí, ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak Iveta Bartošová, končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam si všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste nervózní? Já mám být nervózní. Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tam jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Havarijní oprava stavidla na Mlýnském rybníku v Tisé na Ústecku dnes skončí. V Libereckém kraji hrozí od čtvrtka vysoké teploty, varují meteorologové. Na českých silnicích zemřelo v pondělí 6 lidí, je to nejtragičtější den letošního roku. Dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Pracovníci dnes dokončí havarijní opravu stavidla na Mlýnském rybníku v Tisé na Ústecku. Obec musela před zahájením několika denních prací snížit hladinu tak, aby se opraváři dostali ke stavidlu a zároveň zůstalo ve vodě dost místa pro ryby a další živočichy. Se sběrem škeblí a odpadků z odkrytého dna pomáhali také místní obyvatelé. Opravu stavidla si vyžádali prasklé dluže, vysvětluje nezávislý starosta Tisé Jiří Turek.
2: Dluže jsou vlastně plošně, které jsou ve dvou řadách, ve dvou sloupcích a v tom požáráku vlastně plní tu funkci stavidla, tak aby vlastně neutíkala voda. A bohužel jejich kvalita a stáří už byly na hraně životnosti a ta spodní dluž vlastně začala propouštět.
0: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstraha platí od čtvrtka do půlnoci, zpátku na sobotu. Maximální teploty by

0: Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřolt.
1: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
0: Senátoři dnes projednávají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá také s úpravou takzvané superdávky. Složka na bydlení by se od října měla stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny mají nově patřit také samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7.
2: Počasí.
0: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, dopoledne může být přechodně oblačnost více průsvitná. Nejvyšší teploty naměříme mezi 30 až 33 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Lípě se v ulici U Roháče z Dubé srazila dvě osobní auta a v Chomutově jsou kvůli stavebním pracím zúžené ulice Zahradní a Kamenná. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jsou 4:50 a na Českém rozhlase Sever začíná dopolední expres. Nevím jak vám, ale mě zatím do studia otevřeným oknem proudí příjemný chladný vzduch. Meteorologové ale vyhrožují vlnou veder, během které vzduch neproudí a už vůbec není příjemně chladný. Jak udržet naše domy alespoň trochu použitelné i při teplotách vysoko přes 30, i to bude jedno z našich dnešních témat. Chybět nebudou ale ani ta tradiční, jako představení slavné a dnes taky krásné severočešky, typ na výlet nebo dneska vlastně spíš pozvánka na jednu zajímavou nejen turistickou akci nebo babská rada, tentokrát o správném mytí rukou. Písničky, které nestárnou, zaspívají Pavel Bobek, Václav Neckář a hned teď taky Miroš Birka. Tak pěkné dopoledne s námi.
2: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Václav Neckář v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 11 minut po desáté. Měla jsem pocit, že znám všechny slavné modelky od nás ze severu Čech, ale ukazuje se, že jsem zastydla někde v generaci Evy Hercikové, se kterou jsem se potkávala na gymnaziálních chodbách v Litvínově. O mladších kráskách má mnohem lepší přehled Milan Knotek.
1: Slavní severočeši.
2: Mezi nejúspěšnější české modelky své generace patřila Kateřina Netolická, která se narodila v roce 1988 v Mostě. V dětství byla nadějnou volejbalistkou. Také proto se rozhodla pro studium na sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou. Průlom v jejím životě přišel v roce 2004, kdy ve svých 15 letech vyhrála prestižní soutěž Top modelka nového tisíciletí. Otevřelo jí to cestu do zahraničí. Během krátké doby začala pracovat pro významné světové agentury i módní domy. Byly to například Prada, L'Oréal, H&M nebo Hugo Boss. Působila ve Spojených státech, Itálii, Anglii, Japonsku, Mexiku, Argentině, Španělsku a dalších zemích. Její tvář se objevovala v časopisech Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire, Madame Figaro nebo Dolce Vita. Později objevila vášeň pro kickbox. Specializovala se na disciplínu K1 a trénovala v klubu Kickbox Baník Most. V říjnu 2014 se stala mistryní České republiky do 70 kg. Připravovala se ke startu na mistrovství světa. Na začátku listopadu téhož roku byla nalezena mrtvá ve vaně svého litvínovského bytu. Bulvární média týdny spekulovala o příčině její překvapivé smrti. Pitva prokázala, že zemřela bez cizího zavinění. Skromné a přátelské dívce bylo pouhých 26 let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Krištof a před námi je dnešní díl naší turistické rubriky. Tentokrát se ale bude týkat vaření.
1: Křížem krajem.
0: Turistický kotlík je oblíbená soutěž ve vaření polévek, jak jinak než v kotlíku. Další se koná už tuto sobotu, tedy 1. srpna v kopci u Brtníků ve Šluknovském výběžku. Za zábavou i dobrým jídlem vás právě tam teď pozve Eva Bucharová.
2: Když se vaří bašta pro kamarády, bývá u toho hodně legrace. Zvlášť, když je v sázce mezinárodní prestiž kuchařů. Akce Turistický kotlík, kterou pořádá Klub českých turistů Rumburg na své základně v osadě Kopec u Brtníků, se v sobotu 1. srpna koná poprvé oficiálně s mezinárodní účastí českých a německých týmů. Zábavná soutěž družstev, složených z členů českých a saských turistických klubů, ocení nejlepší lepší polévku připravenou tradičním způsobem v turistickém kotlíku na ohništi. Po prezenci přihlášených družstev dostane každý tým své stanoviště na louce u základny Klubu českých turistů Rumburg, na kterém může v 10 hodin začít své kulinářské čarování. Až do doby vyhodnocení vítěze kolem poledne si každý pečlivě chrání své polévkové know-how. Následuje veřejná ochutnávka, jejímž cílem je vyprázdnění kotlíků až do dna. Jestli při vaření použijete doping v podobě různých posilujících nápojů, to už je na vás. Důležité je dbát na bezpečnost, brát ohledy na ostatní přítomné a hlavně udržovat dobrou náladu. V průběhu vaření se můžou nevařící účastníci vydat na krátkou procházku po českém Švýcarsku. Nejmenším lidem doporučuje Klub českých turistů Rumburg pouštění lodiček v potůčku, který teče do kopce. Pro vzdálenější hosty akce Turistický kotlík nabízí Klub českých turistů bezplatné stanování, kempování nebo spaní pod čerákem. Pokud sebou přivezete hudební nástroje, můžete se připojit k turistické kapele. Přihlásit svoje družstvo do soutěže můžete na e-mail jan.bukva@seznam.cz anebo taky přes formulář na webové stránce turistického magazínu. Suroviny a kotlík si přivezte svoje. Prezence družstev probíhá 1. srpna na základně Klubu českých turistů Rumburg v kopci u Brtníků od 8.30 do 10 hodin.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Marika Gombitová dospívala 11:30 a se mnou ve studiu Českého rozhlasu Sever už je Veronika Jaklová a má pro nás dobré rady stran něčeho, co nás čeká, a to je vedro. Máme za sebou už jednu velkou vlnu veder, ta druhá je podle meteorologů před námi, a tak všichni zhruba víme, co nás čeká. To jest nepříjemné teplo nejen venku, ale i v našich domech, které se vyhřejí a pak s tím nejde nic dělat. Co je v takových vedrech nejdůležitější, pokud chceme zabránit tomu, aby se náš dům nebo byt přehrál? Veroniko, dobrý den.
1: Pěkné dopoledne.
0: A teď tu odpověď.
1: Tak, základem všeho je nepustit teplo dovnitř. Větrat je nejlepší v noci a brzo ráno, kdy je venku chladněji. Ale jakmile venkovní teplota se začne zvyšovat, tak okna zavřít a zastínit. Úplně nejlépe fungují venkovní žaluzie nebo rolety, protože ty zachytí sluneční záření ještě před sklem. Okna otevřená přes den byt většinou neochladí, pokud nejsou otevřená někde, kde je do stínu a je tam chladněji, ale pořád musíme brát, jestli v tom stínu je chladněji než u nás v bytě. Jinak pouštějí dovnitř teplý vzduch. Hodně domácností zvažuje pořízení klimatizace. V takovém případě doporučuji neřídit se jen cenou, ale vybírat zařízení, které má dostatečný výkon pro velikost místnosti. No a když už tu klimatizaci doma máme, tak myslet na pravidelnou údržbu a čištění filtrů, protože bez toho se to neobejde. Zanesená klimatizace má nižší účinnost a může zhoršit i kvalitu vzduchu. Ale i ta klimatizace funguje nejlépe v kombinaci se zastíněním a chytrým větráním.
0: My si ty byty a domy taky zahříváme sami. Jednak každý člověk je takové malé topné tělísko, ale pak taky děláme věci, které bychom dělat neměli. Tak na co dávat pozor?
1: Teplo vytváří trouby, sporáky, televize, počítače i další elektronika. A on každý zdroj tepla navíc přispívá k růstu teploty v místnosti. Jestli to tady jde, tak jejich používání omezíme. Určitě není dobré ve 40 péct v troubě a pak si stěžovat, že je doma jak v pekle.
0: Na internetu najdeme spoustu rad, která se při vedrech chovat a jak se jim bránit. Třeba dát před ventilátor led nebo mokrý ručník. Funguje to?
1: Ventilátor sám o sobě vzduch neochladí, ale pomáhá tělu odvádět teplo odpařováním potu. Ta nádoba s ledem nebo mokrý ručník před ventilátorem můžou přinést krátkodobý pocit ochlazení, ale jenom v bezprostřední blízkosti. Teplotu celé místnosti to výrazně nesníží. Mnohem účinnější je zabránit právě přehřívání bytu stíněním a správným větráním.
0: Když ta vedra trvají dlouho, tak ale můžeme dělat, co chceme, a ten dům nebo byt se prostě vyhřeje. Jak se pak můžeme bezpečně a účinně ochladit?
1: Tak úlevu přináší už ten zmiňovaný ventilátor, nebo vlažná sprcha, anebo pobyt v té nejchladnější části bytu. Když používáme klimatizaci, tak není potřeba nastavovat extrémně nízkou teplotu. Ono stačí nastavení kolem 24 až 26 stupňů Celsia. Odborníci sice radí dodržet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou ideálně kolem 5 až 7 stupňů, jenže když se venku teploty blíží ke 40, tak tuhletu radu asi dodržovat opravdu nebudeme. No a dáváme pozor také na to, aby proud studeného vzduchu z klimatizace nemířil přímo na nás.
0: Je pravda, že nastavit klimatizaci na 30 vypadá jako, že jsme se zbláznili. Tak si pojďme společně popřát, ať to nějak přežijeme. Dobré rady pro nás měla Veronika Jaklová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Můj rodný dům Pavla Bobka ve vysílání Českého rozhlasu Sever vystřídá dnešní Babská rada. Týká se něčeho zdánlivě triviálního, tedy mytí rukou. Je to činnost, kterou děláme hned několikrát denně. Otázka ale je, jestli ji děláme dobře.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Neúprosně se taky točí hodiny, už postoupily k 10. hodině a 52. minutě a v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever si právě v tomhle čase dopřejeme pár kulturních tipů na dnešek. Ve 3 odpoledne můžete v Zámeckém parku v Roudnici nad Labem potěšit své děti návštěvou představení, které se jmenuje Jak slon dostal chobot. Je to pohádkový příběh na motivy Rudyarda Kiplinga. Pokud zrovna nemáte děti, o které byste se museli starat a chcete bavit sami sebe, tak můžete navštívit letní večerní koncert Teplické filharmonie. Od 19 hodin dnes budou filharmonici koncertovat v Zahradním domě v Teplicích. Další velmi pěkná muzika rozezní kostel Všech svatých v Litoměřicích. Od 19 hodin tady proběhne koncert nazvaný Fantazie pro housle a varhany. No a když už jsme u té dobré zábavy, tak mám ještě jeden tip z trochu jiného soudku. V Ústeckém letním kině na tom horním prostranství dnes od 9 večer proběhne cestovatelské vyprávění Evy Kubátové, nazvané Top 10 mexických bizárů. Eva totiž 11 let prožila na dohled od mexické sopky Popocatépetl a tak může vyprávět jak o každodenních drobnostech, tak i o těch bizárech, které v Mexiku zažila. Tolik tedy dnešní tipy Českého rozhlasu Sever, teď zase trocha muziky, no a po zprávách v 11 náš dnešní host. Dnes to bude o filmech.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Arkádie Teplice modernizuje ve své krupské pobočce zahradu. Bedřichov v Jizerských horách se zatím nedohodl s investorem na směně pozemků. Nová metoda českých vědců by mohla usnadnit odhalování parazitů v koupacích vodách. Dnes bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty naměříme do 33 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Areálu krupské pobočky obecně prospěšné společnosti Arkádie vzniká nová relaxační zahrada. Zmodernizovaný prostor využijí klienti a zaměstnanci k odpočinku, setkávání a společným aktivitám. Podle ředitelky Arkádie dostala společnost peníze na přestavbu od sponzorů. Bedřichov v Jizerských horách se zatím nedohodl se společností Niseko na směně pozemků. Nadcházející lyžařská sezóna v tamnímském areálu je tak nejistá. Obec chce získat pozemky pod sjezdovkami do svého vlastnictví, zatímco provoz areálu by dál zajišťovali investoři. Společnost Niseko požadovala výměnou stavební pozemek pod vodojemem. Obec si proto nechala zpracovat znalecký posudek, který by ocenil obě nemovitosti. Podle jeho výsledků by však byla navrhovaná směna pro obec nevýhodná. Pokračuje starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Obec samozřejmě nabízí tuhle tu směnu i s nějakým doplatkem do 3 milionů korun ve prospěch Niseka, kde my samozřejmě vycházíme z nějakých cen, které jsou v podstatě obvyklé v obci.
3: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
5: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší. A zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože

0: počasí.
1: Převládá jasno nebo polojasno, dopoledne může být přechodně oblačnost stále více průsvitná. Nejvyšší teploty naměříme mezi 30 až 33 stupni, na horách až 28 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha před vysokými teplotami a vznikem požáru.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Děčínsku na silnici 1/9 na průjezdu Studánkou nedaleko Varnsdorfu budou během dneška silničáři upravovat stromy a keře. Pravděpodobně tam potkáte pomalu jedoucí auto údržby. A v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice kvůli stavebním pracem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Poznávat ve filmech místa, která znáte, na kterých jste byli nebo na kterých dokonce žijete, je vždycky zábavné. Právě kolem filmů, které se točily a točí tady u nás na severu Čech, se bude točit povídání s dnešním hostem dopoledního expresu. Barbora Hyšková z filmové kanceláře Ústeckého kraje přijde do studia Českého rozhlasu Sever už po písničce.
0: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Filmová kancelář Ústeckého kraje letos v říjnu oslaví 10 let své existence a na oslavu přichystala pro nás diváky takový symbolický dárek a tak si právě o něm dnes budeme povídat s Barborou Hyškovou, která filmovou kancelář Ústeckého kraje vede. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré dopoledne posluchačům.
1: Tak pojďte nám říct, jaký dárek to vlastně je.
2: Tak my jsme pro všechny lidi z Ústeckého kraje, kteří jsou tady účastní toho, že sem filmové štáby jezdí a někdy je trošku otravují nebo omezují a mnohdy také moc hezky pomáhají a máme na to krásné reakce, nachystali vlastně připomínku filmových lokací, které jsou z Ústeckého kraje prostřednictvím filmů, které se právě u nás natáčely.
1: Takže promítání filmů, které tady vznikly a ve kterých poznáme ta místa. Čím je to promítání ale zajímavé, protože jako filmy ne, se promítají pořád?
2: My jsme se domluvili s distributory a s producenty filmů, že vlastně kinaři si budou moct vybrat z filmů, který se za 10 let tady natáčeli a protože to je 10. výročí, tak jsme k tomu přidali nulu a diváci mají možnost jít za pouhou 100 korunu a vlastně do letních i kamenných kin podle toho, který v kinař film nasadí kde.
1: 10 let a film za 100, nebylo by stylovější a lákavější nabízet filmy za 10 korunů?
2: Možná bylo, ale my právě nechtěli dělat ani akce zadarmo, ani takhle za drobný poplatek, protože chceme, aby si lidé uvědomili, že na tom place a kolem toho filmu, než vznikne, kolem toho audiovizuální díla je strašná spousta lidí, kteří se musí zaplatit a myslíme si, že je dobrý podporovat takto kulturu a aby si lidé uvědomovali, že ta kultura, to, co vlastně člověka obohacuje nebo nějakým způsobem mu dává zážitek, prostě něco stojí a myslím si, že 100 je symbolická částka, kterou si můžou lidé snad dovolit.
1: Já o tom nepochybuju. Ta akce běží už skoro měsíc. Tak máte nějaké první ohlasy? Jaké jsou?
2: Ohlasy máme, tak lidé chodí, záleží to na počasí.
1: Jasně.
2: Ale letní kina samozřejmě jsou velmi lákavou nabídkou. Vždycky v létě lidé rádi chodí si sednout před velké plátno ve večerních hodinách, zrelaxovat se trošku v těch vedrech. Takže reakce jsou krásné. Lidé chodí jak kde.
1: Kolik kin se zapojilo a jaké filmy jsou vlastně v nabídce? O tom všem si budeme povídat po písničce.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever je Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje, z kanceláře, která na podzim oslaví 10 let své existence a už oslavuje, pustila do kin filmy, které se natáčely tady u nás na severu Čech a jejich shlédnutí po dohodě s kinaři si můžete dopřát za pouhou 100 korunů. Kolik kin se do té akce zapojilo?
2: Tak zapojila se asi 20 kin, ale ta větší část se předá až právě od září a v říjnu, protože se předají i další kamenná kina a letní kina. Takže bylo to vždycky na zapojení toho kinaře, jestli chce nebo nechce se podílet. Oslovili jsme všechny v Ústeckém kraji.
1: Předpokládám, že ti, kteří se zapojili, jsou zejména ti menší, že ty multiplexové sály na takovéhle nabídky asi příliš neslyší. Nebo se pletu?
2: My jsme je ani neoslovovali, protože u multiplexu to není úplně možný. Ty mají svůj program nastavený už mnohdy dopředu a vlastně točí se tam jeden titul za druhým, takže vstupovat do toho s touto akcí i s cenovou politikou je složitější. Takže my jsme se rozhodli podpořit hlavně kamenná kina a letní kina a všechna kina, o kterých jsme tedy věděli.
1: Říkala jste, že si kinaři mohli vybrat z těch filmů, které uvedou. Jak široká byla ta úvodní nabídka? Kolik těch filmů vlastně za 10 let v Ústeckém kraji vzniklo?
2: Tak my jsme nabízeli zhruba 15 titulů, protože na některé snímky nejsou práva, obzvláště zahraniční, tam to byl obrovský problém, to už je pryč. A pak se u nás natáčela řada seriálů, což samozřejmě taky nemělo smysl, takže my jsme vybrali 15 filmů napříč, kde bylo možné ten film nějakým způsobem získat a domluvit se s distributorem, ať už jsou to filmy starší nebo novější.
1: Můžeme ty tituly vyjmenovat? 15, to zas není tolik, to zvládne.
2: Nevím, jestli dám dohromady všechny, nicméně určitě to byly filmy Úsměvy smutných mužů, Zápisník alkoholičky, Dvě slova jako klíč, takže z dílny Dana Svátka, ale i film Hastrman z Ondřeje Havelky, který už zítra bude možnost vidět v litoměřickém kině Maj. Pak je to Jan Palach, je to film Detektivní příběh Stvůry, pohádky Cukrkandl nebo pohádka Princezna stokrát jinak, Amerikánka, film Franz, Vyšehrad 2, ale je to třeba také dokument vlastně o rodině Šichtů království mídlových bublin, kterou budeme zařazovat v září a říjnu a chystáme taky dvě novinky.
1: Já myslím, že ta nabídka je velmi pestrá. Na novinky jsme pochopitelně zvědaví a zvědaví ještě chvíli budeme, protože teď si zase dáme písničku.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje a povídáme si společně o filmech, které jdou do kin jako připomínka toho, že filmová kancelář v kraji působí už 10 let. Promítají se za velmi sympatickou 100 korunu, což je částka, za kterou toho dnes už pravda mnoho nepořídíte, tak proč ji neinvestovat právě do lístku do kina. My jsme si dali rekapitulaci těch filmů, které budou k vidění vlastně až do října. A vy jste zmínila, že chystáte i nějaké dvě novinky. Tak jaké?
2: My jsme domluvili s producenty dvou snímků vlastně za tuto akční cenu, dejme tomu, i možnost shlédnutí novinek, které se chystají do kin. A jedna z nich je rodinný film Skřítek, který vznikal v česko-polské koprodukce a je to takový rodinný film, který se natáčel v oblasti českého Švýcarska. A pak to bude celovečerní snímek Virbl, který nasadíme v říjnu, respektive kinaři si ho můžou zařadit do svého programu v říjnu a to je snímek, kde jednu z hlavních rolí hraje krajina Českého středohoří. Mm-hmm. Je to opravdu takový mystický, tajemný snímek, vlastně, který zdůrazňuje Sudety, ale i trošku vykořeněnost historii, spojení s krajinou. V tom snímku hraje David Švehlík a Judit Pecháček v hlavních rolí a mohou se tedy těšit. Mám pocit, že od 8. října jde do distribuce, takže po 8. říjnu se může objevit i v nabídce kinařů.
1: Když teď odhlédneme od té vaší speciální narozeninové akce a podíváme se na filmy, které se na severu natočily, ale do kin teprve půjdou, na co se můžeme těšit v tom výhledu?
2: My teď jako první bude distribučně v srpnu film Čika Čeka, který byl vlastně v hlavní soutěži Karlovarského filmového festivalu, s čím jsme měli velikou radost. A protože se natáčel v Rumburku a ve Vansdorfu, tak jsme 20. srpna vymysleli regionální premiéru za účasti delegace herců a tvůrců právě ve vansdorfském kinu Panorama, které je veliké, takže se tam vejdou všichni, kteří se zahráli v komparzu a moc se těšíme, takže srdečně zveme všechny posluchače.
1: Jancina
2: v hlavní roli a Pavla Tomicová. Snímek měl ve Varech veliký ohlas, takže přijďte se podívat všichni z okolí, srdečně zveme. Bude to od 7 hodin 20. srpna ve Vansdorfu v Panorama. Rámě v kině a máme zatím půjdou lístky teď do prodeje, takže můžou se všichni přijít podívat.
1: To zní velmi lákavě, ovšem určitě to není jediný film, ve kterém můžeme poznat severní Čechy a který do kin teprve půjde, tak pojďme lákat dál.
2: My ještě, jak jsem mluvila o snímku Virbl, tak i ten bude mít slavnostní regionální premiéru, takže ta bude 24. září, kdy ta premiéra proběhne v litoměřickém kině Maj, protože se natáčel právě v oblasti Českého středohoří, tak mu nemůžeme ubrat jeho hlavní roli a představitelé ve filmu budou mít i drobnou reklamu na zahradě do Čech na velké výstavě, takže doufáme, že se film zarije do návštěvnických pamětí a přijdou se podívat.
1: Litoměřické kino Maj patří k těm velmi půvabným severočeským kinosálům. Máte vy v hlavě ještě nějaký další, který třeba stojí navštívit, který stojí za to navštívit nejen kvůli filmu, ale i kvůli tomu, že má jako originální atmosféru a je v něm prostě pěkně?
2: Tak to, myslím, že jsou to všechna kamená kina. Máme hrozně moc krásný prostory, je to i v Lovosicích vlastně kino a je to určitě jako jedinečný je právě to centrum Panorama ve Vansdorfu, které má jedno z největších vůbec pláten tady v Evropě a vlastně je tam úžasný příběh majitele pana Nejtka, který si kvůli své vášně k projektorům koupil celé kino za korunu kdysi a vlastně ho zrekonstruoval. Takže to je můj takový oblíbený příběh, protože to je opravdu nesmírný srdcař a vkládá do toho spoustu energie, aby to kino fungovalo a ve Vansdorfu fungovalo.
1: Svět potřebuje tyhle krásné blázny. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O filmech a jejich natáčení v Ústeckém kraji si dnes v dopoledním expresu povídáme s Barborou Hyškovou z filmové kanceláře Ústeckého kraje. Já jsem měla šanci moderovat filmařské setkání na Zubrnickém nádraží, kde jsme si připomínali 25 let od natáčení Rebelů. A jedním z hostů tam byl taky režisér a scénárista Zdeněk Zelenka, ten v besedě s hosty té akce přiznal, že filmové produkce jsou tak trochu pohodlné, že když už se o nějaké pěkné lokaci ví, že existuje, tak se prostě s oblibou používá. Konec konců Úštěk by mohl vyprávět. Jeho centrum se objevilo nejenom v Rebelech, ale ve spoustě dalších nejen českých filmů. Je složité přesvědčit produkce, že tady máme krásná místa, která ještě ve filmu nebyla, a je to škoda?
2: No, já si myslím, že asi to záleží na lokačních a ty jsou, bych řekla, velmi aktivní a nabízejí, ale ta místa, která jsou okoukaná nebo která nějakým způsobem fungují, se obsazují z toho důvodu, že třeba jinde docházejí anebo jsou prostě funkční. Protože těch historických míst, kde nemáte plastová okna nebo něco, co ruší, není už tolik. Takže jasně, oni, bych řekla, sahají po tom, co funguje, co je osvědčený především u těch historických nebo historizujících věcí, ale vždycky je to projekt od projektu a našli jsme spoustu míst, když si vezmete každý místo, který vidíte ve filmovém záběru, že se někde musí vzít nabrat a už jenom to, kolik filmařů se tady vystřídalo a kde všude se natáčelo, tak bych řekla, že jsou velmi akční a je tam spousta nových a nových míst, který vůbec divák nepozná a netuší, kde se točí.
1: Jak vlastně vypadá ten první kontakt mezi filmařskou produkcí a vaší kanceláří? Jak to jako funguje?
2: Nás zpravidla, když se bavíme o vytipovávání lokací, tak nás právě na kontaktu je lokační, ať už jde o zahraniční produkce nebo ty český, a vlastně dají nám nějakou sérii míst, který dohledávají jako motivy.
1: Řekne, hledám skálu v lese.
2: Třeba. No, oni mají veliký, oni mají obrovský sami databáze, kam kde si nejdřív vyhledají v tom prvním filtru, mají danou vzdálenost, do které se musí dostávat od Prahy, mají daný prostě spoustu podmínek, takže to taková alchymie. A my pak vyhledáváme na míru z toho, co potřebujeme, nebo aby to bylo přímo blízko nějaký hlavní natáčecí lokace. Takže třeba když se točí v Litoměřicích, tak pak se v dojezdovosti kousek od toho hledá, záleží, kolik motivů, jestli je to seriál, kolik dní tady jsou. Takže je to jako strašně široká škála a pestrost toho, co můžete dohledávat od sklepení, rybníků, továrního komínu, vybydlených oblastí, krásných motivů, krajin, silnic, stromu jediného solitérního, takže je toho fakt nespočet.
1: Výběr lokací je jedna věc, ale asi to není ta jediná, kterou děláte. Co dalšího může filmová kancelář Ústeckého kraje filmové produkci vlastně nabídnout?
2: Tak my jsme u těch větších projektů vlastně domlouvali spolupráci s městy nebo taky finanční dary pro ta města, když tam byl větší náročnost. Komunikovali jsme s integrovaným záchranným systémem, aby měli zázemí, aby se vědělo o tom, že tam filmeře jsou, třeba když se střílelo, aby se neplašila veřejnost. Dávali jsme veřejnosti dávat vědět o případných nějakých uzavírkách a záborech a tak dále. Takže je toho spousta, nebo když pak produkci teče do bod, na poslední chvíli potřeba něco rychle zařídit, tak jsme třeba scháněli člun pro seriál Rappel, aby se dostal rychle do záběru. A v poslední době nás kontaktovali taky především kvůli dotačním titulům, protože jsme dávali peníze, takže aby věděli, za jakých podmínek. Pak s nimi komunikujeme kvůli premiérám, kvůli novinářským dnům, takže je to opravdu pestrá škála.
1: Točí se aktuálně teď něco na severu Čech, nebo mají filmaři prázdniny, anebo točí jinde?
2: Prázdniny, nevím, jestli už jsme skončili s natáčením, natáčel se seriál Vraždy v kraji a chystají se sem další projekty, ale myslím, že teď je zrovna pauza, že zrovna skončili, takže Kdo o tom, ale... o čem víme, tak teď jsou pryč filmaři.
1: Kdo ale pauzu nemá, to jsou kina, zejména ta letní, která nabízejí filmy za stovku, jako připomínku toho, že filmová kancelář Ústeckého kraje funguje už 10 let, tak se podívejte, jestli někde u vás v okolí vaše oblíbené kino na tenhle projekt přistoupilo a jestli tam můžete zajít. Právě o téhle akci nás dnes přišla především informovat Barbora Hýšková. Díky za váš čas a ať se filmařům na Ústecku a v kraji dál líbí.
2: Moc děkujeme a hezký den všem a hezký léto všem posluchačům.

0: Regionální stopař.
1: Teď se společně vypravíme za hady. Právě hadi, plazy a ještěři bývají aktivnější, když je teplo. Jenže když je toho tepla moc, ani jim už to nevyhovuje. V lokalitě Želinského meandru u Kadaně se především užovkám poměrně daří. Jejich výskyt tam proto byly mapovat děti z příměstského tábora Chomutovského reptilklubu.
2: Teď mám kolem takového místečka, tak možná mám štěstí na hada, jinak my už jsme jednoho viděli, bohužel přejetýho, stromovku po cestě a teď jsme pozorovali krásnou ještěrku zelenou.
3: Vypráví Jaroslav Forejt, herpetolog, vedoucí reptil klubu v Chomutově. Vnímáte, že by bylo letos víc hadů vidět?
2: Já si myslím, že zrovna tady, když půjde kdokoliv jako procházku kolem řeky Ohře, tak má velkou pravděpodobnost, že uvidí nějakýho hada kort v jarních měsících. Jo? Takový květen, červen, určitě, když bude mít člověk otevřený oči, tak víceméně by byla náhoda, kdyby toho hada neviděl, protože jak užovka stromová, tak užovka podplamata se tady relativně hojně vyskytuje.
3: Je nadprůměrně sucho, nadprůměrně teplo. Vyhovuje hadům to suché a teplé počasí?
2: To sucho obvykle moc ty hadi rádi nemají. Většina těch našich českých hadů je spíš vlhkomilná, ale mají rádi přesně takový to, když zaprší, pak je teplo, tak rádi vylezou, protože je aktivní i ta potrava. Ale že bychom jako mohli říct, že všichni naši český hadi mají rádi teplo a sucho, to nejde takhle paušalizovat. Třeba zmijeta a naopak má ráda relativně chladnější oblasti, protože máme v těch horách, u těch mokřadů nebo u těch mokrých částí, rašeliniště, to je třeba jako takový typický příklad biotopu pro zmije. Máš jo, nebo učekli? Počkej, tak to je slepý, super. No paráda, paráda. Tak nemáme hada, ale máme ještě raz lepíše. Krásná velká březí samička. Nebudeme jí dlouho stresovat.
3: Vy už jste se něco o hadech dozvěděli včera? Že jste si říkali, jak který vypadají, kteří hadi u nás žijí?
4: Ano.
5: Jo.
3: A už jste hada nějakého viděli? Tady venku?
6: Jenom ještěrku.
3: A v klubu?
4: Ano, v klubu je hodně.
2: Hlavně jsme si říkali jednu důležitou věc. Co když najdeme nějakýho hada, jak se máme zachovat?
7: Být potichu a nevyplašit.
2: Tak, ale tady to bylo důležitější. Co nesmíme?
8: Šáhat na něj.
2: A proč?
8: Protože bychom mohli nějak ublížit.
2: A hlavně protože je?
9: Chráněný.
2: Ano, jsou zákonem chráněný.
3: Může mít člověk v České republice obavu z plazů?
2: Z plazů určitě ne. Komár klíště bych řekl, že je mnohem větší predátor než jakýkoliv plaz.
3: Doplňuje Jaroslav Forejt.
2: Jediný český jedovatý plaz je zmije obecná, která se radši schová před vámi, nechce se s váma setkat úplně stejně jako vy.
3: V horkých letních dnech, které nás pravděpodobně čekají, budou takový živočichové dobře schovaní v chladných dutinách a skulinách. Z Kadaně Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: Jarek Nohavica v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 10 minut před 12. Před námi je dnešní recept Slávky Brádlové a tentokrát to bude jídlo, které myslím může potěšit i v těch vedrech, která jsou před námi. Nemusí se totiž konzumovat teplé. Uděláme si trhané vepřové v tortile.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Řekla bych, že tortily už se docela zabydlely i v těch českých kuchyních, takže dnes si dáme trhané vepřové maso právě v tortile. Na dvě porce budeme potřebovat tak plus minus, spíš minus 300 gramů vepřového masa, může to být plec nebo krkovička. K tomu směs koření sůl, pepř, uzená paprika, případně utřený nebo sušený česnek, kdo rád může přidat i cibuli. Potřebovat budeme také asi dvě lžíce oleje, no a na konečnou úpravu majonézu, nějaký listový salát a třeba rajčata a samozřejmě ty tortily. Maso nakrájíme na kousky, naložíme do marinády z oleje a koření, dobře ji vetřeme a necháme ideálně přes noc v zakryté míse v chladu odležet. Druhý den dáme maso v pekáčku s trochou vody do trouby. Zpočátku krátce zapečeme při 180 stupních, pak oheň stáhneme na zhruba 120 stupňů a zvolna pečeme klidně i 4 nebo 5 hodin. Pečeme dobře zakryté a pečeme tak dlouho, až se maso vlastně samo začne rozpadávat. Pak maso vyndáme na talíř, necháme ho ještě tak čtvrt hodinky odpočinout a vidličkami ho pěkně roztrháme na vlákna. Takhle natrhané maso vrátíme do pekáčku s vypečenou šťávou a tukem a promícháme. Ta náplň pak bude šťavnatější. Tortily prohřejeme na pánvi, naplníme libovolným salátem, masem a nakrájenými rajčaty, pokapeme majonézou, případně můžeme zvolit nějakou ochucenou omáčku, třeba barbecue nebo sweet chili, zkrátka, jak říkám, podle vaší chuti. Tak a připravenou tortilu pěkně přeložíme a podáváme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Už dnes se pro návštěvníky otevírá festivalový areál u jezera Most. Od čtvrtka se tam bude konat hudební festival Let It Roll. Čeští a saští ministři dnes v Děčíně představí plány na vybudování plavebního stupně na Labi. Ministerstvo kultury nabídne 2 dny bezplatných vstupů na státní hrady a zámky. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 30 až 34 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Pro návštěvníky hudebního festivalu Let It Roll, který se bude od zítra konat u jezera Most, se už dnes otevírá festivalový kemp, stanové městečko i parkoviště. Podle pořadatelů má na akci dorazit celkem 15 000 návštěvníků. Na místě proto budou po celou dobu záchranáři i policisté. Co bude jejich úkolem, popisuje policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera.
2: Festival začne zítra a skončí v sobotu v noci. Policisté budou na místě do odjezdu všech návštěvníků. Plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi dnes v Děčíně projednají čeští a saští ministři. Českou republiku zastoupí ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
4: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
2: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic mírně klesly. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 42 korun a 34 haléřů. Nafta stála průměrně 43,80. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí

0: Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Věra Martinová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, tentokrát v písničkách na přání, které se právě teď rozjeli. A tak opět připomenu linku, pokud jste si nás třeba naladili poprvé, 475 212 212, kterou celou tuto hodinu můžete používat a volat, anebo nám můžete napsat na e-mail zahrajte@sever.rozhlas.cz, anebo nám pište SMS-kové vzkazy na naší SMS bránu, číslo je 900 11 04. SMS-ka musí být ve tvaru zahrajte, mezera, váš text a vzkaz bez háčků a bez čárek a službu SMS provozuje ATS Praha. Cena jedné takové SMS-ky jsou stále pouhé 4 koruny. Takže se do toho všeho můžeme pustit. Já tady mám první vzkaz. Zahrajte písničku Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, a to pro radost, a děkuje za zahrání a posílá za celou rodinu Renda.

0: Mary Matie, Santa Maria de la Mer v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. 12:14. Teď už je připravená Lenka pro našeho prvního posluchače. Měl by tam být pan Pepa, odkud voláte, dobrý den?
1: Ze Štětí, Pepa ze Štětí.
0: Tak
1: jednička, jako jo, Pepa ze Štětí, jednička.
0: Pepa jednička ze Štětí, dobře. Takhle se hezky označit, že jsem jednička. Dobře, zkusím to příště taky. Tak a pro koho budeme hrát?
1: Ale ta písnička, kterou ohlásíš, samozřejmě bude pro celý ansábl Rádia Sever, potom pro všechny posluchače tohoto nejlepšího rádia v éteru, ale přednostně pro paní Andělku, pak pro dvě Haničky do Kralu nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho do Mšeného lázní a pro Pepu ze Štětí dvojku.
0: Dobře. Má to takhle rozdělený. Ví Pepa dvojka o tom, že je dvojka, jo?
1: Ví.
0: Je s tím smířen.
1: On volá, já nevím, možná 2-3 roky a já už do rádia volám, já nevím, 10 let nebo bo 5
0: dlouho. Takhle to máte, ne? Ano, dobře.
1: No, a jednou jsem mu musel vynadat, že se ohlasuje jako Pepa ze Štětí, když já jsem jako starší a to, že jo, volám díl, no. No nic, dobrý, to je v pohodě.
0: Tak jo, Babi Daněk je připravený. Nikdy příště naslyšenou.
1: Jo, díky, ahoj.

0: My pokračujeme dál v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever v těch poledních. Paní Jarka by teď měla být na telefonní lince, je to tak? Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila písničku Zlatý křížek, je moc se mi líbí a je pro všechny, komu se bude líbit. Děkuji, hezký den.
0: Tak já posílám Evu a Vaška, vy se mějte taky krásně. Ještě přidám několik vzkazů a skupinu Brutus si poslechneme za malý moment. Zahrajte prosím pro moji mámu, pro paní Marcelku z Neštěmic, paní Květu z Vysoký, pro paní Martu z Barandova, Jarmilku z Nuslí, Boženku ze Žadce a pro všechny posluchače. Posílá to Dominika z Krásného Března a budeme hrát hlavně písničku Dlažební kostka za moment pro Jaroslava a Folka, nebo Jaroslavu Folkovi k jeho narozeninám, které oslaví 2. srpna a vzkaz přejeme mu hlavně zdraví a posílá to manželka s dětmi a s rodinami, ale teď jdeme na Evu a Vaška.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla skupina Brutus. My teď u poctivého Big Beatu ještě chvíli v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever zůstaneme a přivítám dalšího pravidelného posluchače, který volá do písniček na přání, Zdeňka. Zdeňko, odkud voláte? Dobrý den.
1: Dobrý den, tajní. Zdravím Rádio Sever, Zdeněk z Meziboří. Vybrali jsme spolu písničku, necháme ji jako překvapení. Se společnýma silama jsme ji vybrali. A bude to písnička pro Boženku z Litvínova a pro všechny kamarádky a kamarády a vám do rádia.
0: Mm-hmm. Tak ono to hledání nebylo příliš náročné, ale jdeme na to, jak jsem říkal, poctivý Big Beat. Zdeňku, někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuju a naschle.
0: 475 212 212, linka je volná, můžete volat a přesně za 3 minuty tady máme půl jedné.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte polední písničky na přání. Máme minutu po půl jedné a telefonní linka připravená pro naši další posluchačku. Kdo a odkud k nám volá? Hezký den.
1: Dobrý den, tady Jaruška Sidorová z Mikulášovic. Chtěla bych nechat zahrát písničku dodatečně k pondělním narozeninám pro moji maminku, taky Jarušku Sidorovou. A s přáním od celé rodiny všeho nejlepšího, hodně zdravíčka, hlavně hodně energie a pořád dobrou náladu.
0: Tak jo, rádi posíláme a někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, nashle.
0: 475 212 212, připomenu linku, ale také třeba e-mail zahrajte@rozhlas.cz nebo naši SMS bránu číslo 91104. SMSky posílejte ve tvaru Zahrajte Mezra, váš vzkaz bez háčku a bez čárek a jdeme na holky.

0: U české hudby zůstaneme, máme 12 hodin a skoro 36 minut pokračují písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever a telefonní linka je teď připravená pro našeho dalšího posluchače. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Josef z Dox a já bych měl přání, kdybyste mohli zahrát oblíbenou písničku mojí manželky Dominiky a to je od Oldy Říhy Katapultu Smutnou nevěstou. A byla by to písnička i pro moji vnučku Natálku, která ty s námi poslouchá Rádio Sever. A tím chceme pozdravit i ostatní posluchače Rádio Sever takhle při takové příjemné hudbě.
0: Dobře, tak já rád posílám, mějte se krásně, hezký den a někdy příště naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Do 3/4 na 1 nám zbývá pár vteřin, posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní polední písničky na vaše přání a telefon už je připravený pro další posluchačku. Kdo a odkud se dovolal? Hezký den. Haló, haló, slyšíme se?
1: Prosím, ano, ano, ano, tady tak... je Maruš z Děčína.
0: Tak Maruš, pro koho budeme hrát?
1: Život je boj.
0: Ano, a pro koho to pošlete?
1: Sama pro sebe, protože slavím 91 let.
0: A to právě dneska?
1: V neděli to bylo.
0: V neděli. Tak my vám za Český rozhlas Sever samozřejmě k takovému krásnému věku moc gratulujeme.
1: Jo, děkuji. Já jsem dostala z toho z Děčína, mě poslali krásný ten, krásný blahopřání z okresu a krásnou fotkou je tam náš zámeček tady, tak to je, jsem měla velkou radost.
0: Dobře, tak tady je dárek, který jste si sama vybrala, Karel Konárek a Život je boj. Někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 475 212 212, volejte.

0: Poslední písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever nám pokračují dál. Já teď tady na telefonní lince máme připravenou posluchačku Denisu. Odkud voláte? Dobrý den.
1: Dobrý den, já volám z malé obce Doubice na severu a přála bych si zahrát písničku Děti z Pyrea a bylo by to pro mého milovaného muže Ondru a pro všechny z Doubice.
0: Tak jo, jenom takhle, jednoduše.
1: Ano.
0: Posílám Iveta Semnová, Milan Chladila, někdy příště opět naslyšenou.
1: Tak jo, díky, naschle.
0: 475 212 212, poslední příležitost dovolat se do dnešních poledních písniček na vaše přání.

0: 12 hodin 52 minut, písničky na přání na Českém rozhlase Sever. Pokračují, máme tady dalšího posluchače. Kdo a odkud volá? Hezký den.
1: Tady Pepa z Děčína.
0: Pepo, pro koho budeme hrát?
1: Já bych si přál, no, pro všechny starý kuky, starší teda, pardon. Hey Joe, od Jimi Hendrixe.
0: Dobře, tak udělal jste mi radost, já jsem takový starší kluk, tu písničku mám moc rád. A bude to pro někoho konkrétního?
1: Pro Mirka Kartárka. A Lenku Šobovou.
0: Tak jo.
1: To jsou mý kamarádi.
0: Tak to je dobře, já posílám a když tak jen to i vzkážu. Mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Díky moc. Tak to je.

0: Písnička je na přání, tedy celá ta hodina bohužel není nafukovací, jak už to tak bývá. Nám se tady nastřádalo posledních několik vzkazů. Tak máme zahrát řidiči autobusu Robertovi a posílají mu to sousedi ze zahrady. Dále Adelce Švandrlíkové k narozeninám všechno nejlepší přeje babička z Mostu. Tak to byly SMSky. Dále budeme hrát pro Jiříka k narozeninám. Jiříku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a splněných přání. Máme tě rádi. Verunka a malá Elinka z Malíkovic u Slaného. Také budeme hrát kamarádkám z Jógy, Božence, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova a všem posluchačům to posílá Marie z Děčína a nakonec písničku pro babičku Evu pro krásný den posílá Adam a Eva. Jdeme na poslední skladbu, já se rozloučím a za hodinku se budu těšit opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Vandal poničil desítky oken hotelu a vysílače na Ještědu. Ústecká zoo dostane dva papoušky z Jihočeské záchranné stanice. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Počasí na dnešek jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 30 až 34 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Na vyhlídkovém ochozu hotelu a vysílače Ještěd poničil vandal přes 30 oken. Uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Zkrátce po činu ho zadrželi liberečtí strážníci, kteří muže následně předali policii. Je podezřelý z poškození cizí věci, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
3: Podle dosud zjištěných skutečností měl muž během noci opakovaně házet kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. Ke svému jednání následně uvedl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda okna jsou skleněná nebo plastová, a vyrýt kříže byl v tu chvíli jen nápad.
2: Výše škody zatím stanovená nebyla. Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památka. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem dostane od Ministerstva životního prostředí dva papoušky Amazoniany fialovoprsé. Podle zooložky Markéty Jariabkové jejich majitel neměl potřebné doklady, které by prokázaly původ opeřenců. Papoušci pak propadli státu a dostali se do záchranné stanice Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou.
4: Ústecká zoo chce z papoušků v hodnotě 14 000 korun do budoucna vytvořit chovný pár a pokusit se o odchov. Amazonian fialoprsí patří mezi ohrožené druhy. Ve volné přírodě přežívá podle odhadů pouze kolem 1500 jedinců a jejich počet dál klesá. Pestrobarevní ptáci mají svůj domov v Jižní Americe. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Policisté prosí o pomoc s hledáním 13-letého chlapce z Aše. Nikolas Ferkov úterý odjel za svým kamarádem do Chebu a od té doby se nikomu neozval. Chlapec je vysoký zhruba 160 cm, je hubené postavy, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. V době odchodu z domova měl na sobě modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. Pokud o něm máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158 nebo nejbližší policejní služebnu. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santil Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu. V Česku ale ještě fotbalové asociace jméno nového reprezentačního trenéra nepotvrdila. Santil Denia jako hráč nastupoval za Atletico Madrid. Dlouhé roky působil u mládežnických národních týmů Španělska.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 30 až 34, ve Šluknovském výběžku na 28 až 31, na horách na 25 až 28 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehrátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Chomutovsku na silnici číslo 13 u sjezdu na Jirkov a Otvice bourala dvě osobní auta, na místě je policie. Pozor dejte na silnici číslo 15 na Litoměřicku. Mezi Jenčicemi a Čížkovicemi stojí porouchaný auto Jeřáb. V Mostě v Lipové ulici se srazila dvě osobní auta. V Ústí nad Labem v ulici sociální péče nad nemocnicí

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí, 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma padesátinama takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty padesátiny, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to

0: bylo lepší. Jako byli, bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
1: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
0: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
1: dobře, tak aby jsi někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
0: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
1: Takže byl takovým trnem ve vašem oku?
0: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
1: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
0: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
1: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
0: jo,
1: to tak?
0: Takže No, vypadá. Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, nebo házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15stovku už si pohlídám.
1: Že už si pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
0: Ne, to ne.
1: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
0: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15stovku pak si to kontrolovat.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně něco jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí, nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18
1: jo,
0: medailí, je
1: slušný
0: výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji, jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím vybojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojovářů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že? Tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: Kolikrát za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická
1: ano.
0: K vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská. Byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, já se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo, ne, to, je to, bylo pořád, to vždycky
1: je to,
0: u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle, a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet, a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně, no.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu. A podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy, a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej, a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl, a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink, a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší, už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to.
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval
1: jste se do toho. Já
0: jsem si to
1: vyzkoušel a mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ne. Ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Páteční teploty se přiblíží 40, lidi by měli omezit fyzickou zátěž. Nemocnice v Ústeckém kraji potřebují doplnit univerzální krevní skupinu 0 negativní. Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 korun. Zítra čekejte převážně jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes bude až 34 stupňů Celsia, v pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
0: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici a taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO bude změna stát v prvním roce zhruba 230 milionů korun. Náklady ale postupně porostou, v roce 2030 by to mohlo být kolem 3,5 miliardy korun. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Hansard s češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte převážně jasno, oblačnost se bude tvořit v okolí hor. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehrátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v ulici Sociální péče nad nemocnicí u světelné křižovatky s Krušnohorskou bourala dvě osobní auta. Na Litoměřicku u Předonína havarovalo nákladní auto. A na dálnici D8 na 45. kilometru ve směru na Prahu za exitem Lukavec stojí porouchané auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dvě hodiny odpoledne, k tomu 4 minuty, u nás na Českém rozhlase Sever je opět čas na dnešní pohodové odpoledne. Zámecké léto se dnes vrátí na sever Čech, na zámek Děčín, na to už za pár minut, u jezera

0: Já se vznáším, Hana Zagorová, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever, skoro 12 minut po 14. hodině. Před námi je zámecké léto, které se vrací k nám docela pravidelně na sever Čech a tentokrát se nejenom s Františkem Kinským vydáme na zámek Děčín.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům tři prohlídkové okruhy, z toho dva jsou interiérové a jeden je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. Dva zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř dvou letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pavel Rod dospíval 14 hodin 23 minut a středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. Na březích jezera Most se bude od čtvrtka konat festival Let It Roll. Na jeden z největších hudebních festivalů zaměřený na žánr drum and bass by podle pořadatelů mělo dorazit až 15 000 fanoušků. Pro ně se stanová městečka, kemp i parkoviště otevírají už dnes. Na akci se připravují policisté i záchranáři. Více teď probereme s reportérem Janem Benešem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Na akci, která začne zítra, její program protrvá až do sobotní noci, se připravují desítky policistů, ale také záchranáři a hasiči, kteří si areál před začátkem festivalu podrobně prohlédli. Meteorologové předpovídají velmi vysoké teploty kolem 35 stupňů. Už to samo o sobě bude pro návštěvníky velmi vyčerpávající. Na místě bude po celou dobu soukromý poskytovatel zdravotnických služeb. Krajští záchranáři s ním ale budou v těsné spolupráci, říká mluvčí krajské zdravotnické služby Patrik Cmorej.
2: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje současně v době konání festivalu posílí oblast o dva inspektory provozu s plně vybavenými vozidly. V pohotovosti také máme připraveny další síly a prostředky pro případ vzniku mimořádné události.
1: Záchranáři podle Cmoreje počítají s větším počtem zásahů právě v souvislosti s vysokými teplotami.
0: Na místě budou i policisté. Na co budou dohlížet?
1: Mimo jiné to bude doprava. Policisté postavili hlídky k příjezdovým cestám do areálu. Budou kontrolovat povolení k vjezdu do zón, určených například jen pro majitele vstupenek nebo účinkující. Řidiči musí počítat s četnými dopravními omezeními i s tím, že po komunikacích a v areálu jezera budou stovky pěších. Na místě budou jak uniformovaní policisté, tak kriminalisté, říká mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Všichni budou dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek. Zvýšený počet hlídek bude i v dalších částech města. Chybět nebudou ani kolegové ze speciální pořádkové jednotky, poříční policie nebo kinologické služby. Budeme spolupracovat s místními strážníky, celní správou a na místě budou i přítomní kolegové ze sousedního Německa.
1: Podle policistů by si také lidé měli dát pozor na odložené věci, nechávat je bez dozoru, například v autě nebo ve stanu. Té se ale nebudou soustředit jen na pořádek a dopravu a pohybovat se nebudou jen po souši.
3: Areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera.
0: Honzo, slyšíme se?
1: Celní opatření začínají v tuto chvíli a potrvají do příjezdu návštěvníků festivalu, tedy do konce víkendu.
0: Já se omlouvám, trochu nám signál vypadl, tak jenom poprosím
1: halo, halo?
0: Ano, slyšíme se, poprosím o tu poslední větu.
1: Jenom, že to byl Václav Krieger, který domluvil a že policejní opatření začínají v tuto chvíli a potrvají do odjezdu návštěvníků festivalu, tedy do konce víkendu.
0: Zjistil náš kolega Jan Beneš.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Půl třetí minuta k tomu pokračuje středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Filmy z historie Krupky můžete dnes večer od 17:30 vidět v komunitním centru Olympie v Krupce. Čeká vás zhruba 80 minut promítání v seriálu filmových večerů s názvem Filmový návrat do minulosti. O filmech a i o seriálech nám teď víc řekne severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Na dnešní večer je připravených zhruba 8 příspěvků. Vždycky je mezi nimi nějaké drobné překvapení v podobě grotesky nebo dobové filmové reklamy. Jinak se objeví dokument Černá od Arnošta Veselého s tematikou životního prostředí, od kameramana Františka Limburského příspěvek Jarní procházka, to je z roku 1959, kdy natočil při cestě městem svoji manželku s kočárkem. V příspěvku, kde se pivo vaří, uvidí diváci postup výroby piva, který pro obyvatele v Krupce před víc než 50 lety zaznamenal Jiří Heinzl v Ústeckém pivovaru. Z těch novějších záznamů to pak bude dokument z prvního ročníku Country ozvěn v roce 1994. Jejich 33. ročník je v letošním kulturním programu Krupky přichystaný už na 15. srpna.
0: Jak se ty historické snímky vůbec do takového programu dostanou?
2: Zhruba 90% těch záznamů pořídil buď sám, nebo se svým spolupracovníkem kameraman Jiří Heinzl. Pomáhal mu tenkrát filmový nadšenec, dnes sběratel filmové techniky, zařízení a také dobových filmů Miloš Štěpán. Spolu s Jiřím Heinzlem provozovali v tehdejším kině filmové studio. Právě on připravuje ty historické snímky do podoby tak, aby je diváci mohli sledovat. Dává dohromady na každou poslední středu v měsíci s měsíci příspěvků, tak aby se lidé bavili všichni z kultury, sportu, společenského života v Krupce. Nejlépe tak, aby lidé na těch záznamech viděli sebe nebo někoho ze svých blízkých a známých.
0: Zbývá tedy dodat, kde se filmy promítají, když je kino v havarijním stavu?
2: Vedoucí kulturního zařízení města Krupka Andrea Grinbaumová má na starosti i náplní kulturního programu komunitního centra Olympie, kde je i sál pro 115 diváků. Znala se s Jiřím Heinzlem a tak spolu s Milošem Štěpánem vymysleli filmový pořad. Pravidelně ho pořádají asi rok a půl a získal si velkou oblibu, takže si místa v sále musí zájemci předem rezervovat. Dnešní představení začíná v 17:30 a hned po něm se budou na to příští lidé do rezervačního seznamu znova zapisovat.
0: Zjistil náš regionální stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaby Daněk na cestě, brzy tady bude ABBA, 14 hodin a 40 minut a pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A je čas na dalšího slavného Severočecha. A Milan Knotek nám dnes představí modelku z Mostecka, Kateřinu Netolickou.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi nejúspěšnější české modelky své generace patřila Kateřina Netolická, která se narodila v roce 1988 v Mostě. V dětství byla nadějnou volejbalistkou. Také proto se rozhodla pro studium na sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou. Průlom v jejím životě přišel v roce 2004, kdy ve svých 15 letech vyhrála prestižní soutěž Top modelka nového tisíciletí. Otevřelo jí to cestu do zahraničí. Během krátké doby začala pracovat pro významné světové agentury i módní domy. Byly to například Prada, L'Oréal, H&M nebo Hugo Boss. Působila ve Spojených státech, Itálii, Anglii, Japonsku, Mexiku, Argentině, Španělsku a dalších zemích. Její tvář se objevovala v časopisech Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire, Madame Figaro nebo Dolce Vita. Později objevila vášeň pro kickbox. Specializovala se na disciplínu K1 a trénovala v klubu Kickbox Baník Most. V říjnu 2014 se stala mistryní České republiky do 70 kg. Připravovala se ke startu na mistrovství světa. Na začátku listopadu téhož roku byla nalezena mrtvá ve vaně svého litvínovského bytu. Bulvární média týdny spekulovala o příčině její překvapivé smrti. Pitva prokázala, že zemřela bez cizího zavinění. Skromné a přátelské dívce bylo pouhých 26 let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucie, David Kolery, hit s názvem Sen, za necelých 9 minut je tady 15 hodin, posloucháte Český rozhlas Severa, dnešní pohodové odpoledne. Germánské pohřebiště u Nezabilic na Chomutovsku vydalo další archeologické objevy. Letos tam vědci našli 11 žárových hrobů ze starší doby římské. Mezi nálezy jsou i bronzové předměty importované z Římské říše.
1: Klaudia kreslí pudorys kulowej jamki, to je pudorys, a jeszcze k tomu profil, takhle.
2: Takhle hluboké to bylo?
1: Jo. Mhm. To je jedna, kolik tu máme kulowych jamek?
3: Nějakých asi 17.
1: 17, tak to je ta poslední. Mhm.
3: To je na konci tý řady, no.
1: Jo.
4: Archeologové Aněška a Marek Pulpánovi mi ukazují souvislou řadu půlkruhových, asi 20 cm hlubokých jamek.
5: Je to součást nějaký nadzemní konstrukce, těžko říct jaký. Máme dvě teorie v podstatě. Jedna je, že to je pozůstatek nějaký starší mohyly, pravěký, anebo případně je to nějaký ohrazení v rámci toho areálu ze starší doby římský.
4: Tady o kousek dál jsou další jámy, jde o žárové hroby ze starší doby římské. Neboštíci byli i smilodary uloženi v takzvaných popelnicích nebo keramických urnách. A jednu z nich odkrývá i student Damian Bienasz z Univerzity v polském Řešově.
6: Je to grub ciałopalny, dokładnie popielnica.
4: Na dně nádoby mi Damian ukazuje na maličké ohořelé kousky kostí, mezi kterými jsou patrné i části bronzu a železa.
6: Oraz metale, které byly z marun skladané do grobu.
4: Tam máte takové krásné nástroje.
5: Drobné špachtličky, štěteček, takový různý nabodeníčka, mikronářadí prostě.
4: Při pohřebiště vydalo i další zajímavé nálezy.
5: Několik železných držadel ze štítu a máme hrot kopí železného taky zachovaný. A z těch jakoby lepších předmětů, nebo hezčích, řekněme luxusnějších, tak máme kování picího rohu. To je velmi jako pěkný nález. A asi to nej jsou zlomky bronzových nádob, které jsou importované z Římské říše.
4: S ohledem na množství a zaměření artefaktů jde o pohřebiště germánských válečníků.
5: Jako neuvěřitelné množství jako vzácných předmětů a těch, hlavně těch zbraní. To je jako ta koncentrace a to procento těch bojovnických hrobů je tady jako nevídaný. No, to jako v Čechách běžný není.
4: Vysvětluje Marek Pulpán. Z Chomutovska Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Členové volebních komisí dostanou vyšší odměnu. Havarijní oprava stavidla na Mlýnském rybníku v Tise na Ústecku dnes končí. Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Počasí na zítřek převážně jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2,5 tisíce korun.
3: Za pozici předsedy nebo zapisovatele jsou příplatky. Víc peněz dostanou také členové komisí v senátních okrscích, kde se bude volit. V Libereckém kraji je to Českolipsko. Jak uvedla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v případě, že bude druhé kolo voleb, dostane předseda komise 5800 korun. Odměny ministerstvo vnitra plošně navyšuje průměrně jednou za 8 až 10 let. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Pracovníci dnes dokončí havarijní opravu stavidla na Mlýnském rybníku v Tise na Ústecku. Obec musela před zahájením několika denních prací snížit hladinu tak, aby se opraváři dostali ke stavidlu a zároveň zůstalo dost vody pro ryby a další živočichy. Se sběrem škeblí a odpadků z odkrytého dna pomáhali také místní obyvatelé. Oprava stavidla si vyžádali pražské Dluže, vysvětluje nezávislý starosta Tise Jiří Turek.
4: Dluže jsou vlastně plošiny, které jsou ve dvou řadách, ve dvou sloupcích a v tom požáráku vlastně plní tu funkci stavidla, tak aby vlastně neutíkala voda. A bohužel jejich kvalita a stáří už byly na hraně životnosti a ta spodní dluž vlastně začala propouštět.
2: Obec nechala kromě nových dluží vyrobit také nové česle pro zachytávání nečistot. Podle Jiřího Turka celkové náklady nepřesáhnou 50 tisíc korun. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem.
1: Počasí.
2: V noci čekejte převážně jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách většinou na 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekejte převážně jasno, oblačnost se může tvořit v okolí hor. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, ve Šluknovském výběžku na 33 až 36, na horách na 30 až 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 261 u Papíren ve Štětí bouralo nákladní auto s motocyklem a na Lounsku v Kryrech v Jezerní ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pohodové odpoledne plné informací od nás ze severu Čech pokračuje teď na Českém rozhlase Sever. Na břehu Labe v Děčíně dnes čeští ministři a jejich saští protějšci představili plán na výstavbu plavebního stupně Děčín. Podrobnosti přidáme už za pár minut a podíváme se také do Velkého Šenova v rámci našeho seriálu Příběhy severočeských měst a obcí a řeč bude hlavně o průmyslové výrobě. Tipy tentokrát zaměříme hlavně na hudbu a to hlavně pod širým nebem. A přidáme opět i písničky, které nestárnou, budou od Jarka Nohavici nebo Jany Kratochvílové, teď ale Alice Springs.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Měl vzniknout plavební stupeň pro lepší splavnost Labe. Plán dnes představili společně ministři české a saské vlády přímo na Labi v Děčíně. Byla u toho i reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaký má podle členů obou vlád stavba plavebního stupně smysl?
1: Tak třeba podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů nejde jen o to, aby po Labi mohly jezdit lodě větší část roku. Stavba má podle něj pomoci také se zadržováním vody v krajině, zvýšit hladinu podzemní vody a součástí má být i vodní elektrárna nebo rybí přechody. Saský ministr životního prostředí a zemědělství Georg Ludwig von Breitenburge z CDU pak řekl, že Sasko projekt podporuje. Podle něj je současný návrh menší než ten původní a měl by mít výrazně menší dopady na životní prostředí. To, jestli tomu tak skutečně bude, ale ukáže až následná EIA.
0: Zůstane jen u tohoto jednoho projektu, nebo by jich na Labi mělo být více?
1: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se teď stát soustředí především na plavební stupeň v Děčíně. Uvedl, že posledních současných propočtů bude pro plánovaný objem lodní dopravy jeden jez zatím stačit. Ministr dopravy zároveň řekl, že se zahájením stavby počítají v roce 2029.
0: Bude mít plavební stupeň vybudovaný v Děčíně vliv na výšku hladiny Labe a tím i splavnost řeky v Ústí nad Labem?
1: Podle ředitele ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů se zvýšením hladiny projeví hlavně v Děčíně. Situaci v Ústí nad Labem samotný jez podle něj nevyřeší. Dodal ale, že většinu nákladu bude možné dopravit až do Ústí díky dalším provozním opatřením, třeba odlehčování lodí nebo lepšímu hospodaření s vodou.
0: Zjistila naše kolegyně reportérka Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Eva Farnají, slavný hit Na ostří nože, 15 hodin a 19 minut. K tomu pokračuje středeční pohodové odpoledne. I dnes pro vás máme seriál Příběhy severočeských měst a obcí a s Alenou Škraňkovou se dnes vydáme do Šluknovského výběžku, konkrétně do města Velkýšenov.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Velký Šenov najdete na Děčínsku v západní části Šluknovského výběžku. Na městských stránkách se uvádí, že město bylo založeno pravděpodobně kolem roku 1100. První písemná zmínka je z 15. století. Píše se o něm jako o manském sídle s povinnostmi k Berkovskému hradu Honštejnu. V Šenově se lidé po staletí živili zemědělstvím. Dalším zdrojem obživy pak bylo tkalcovství a plátenictví. Od 19. století se tam rozvíjela průmyslová výroba, pomohla k tomu výstavba silniční sítě a hlavně železnice. V roce 1877 zahájila v Šenově provoz první továrna na výrobu niklovaného plechu v Čechách. Byla tam i knoflíkárna. V roce 1886 poprvé v tehdejší Rakouské říši se v ní začaly vyrábět kostěné knoflíky. Jejich výroba byla později převedena do Lipové. 4. října 1907 byl Šenov povýšen na město a název Velký Šenov ten městu patří od roku 1914. Také Velký Šenov má své významné rodáky. Augustin Bartoloměj Hille se v roce 1786 narodil v rodině Krejčího. Stal se knězem, kaplanem ve Šluknově, později pak rektorem bohosloveckého semináře v Litoměřicích, kde od roku 1832 působil jako biskup.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Skupina Olympik jako za mladá, posloucháte Český rozhlas Sever. Zhruba za půl minuty tady budeme mít 15:30 a v našem programu vás teď tedy čekají pravidelné tipy. Kdo nemá program na dnešní večer, pozorně poslouchejte. Čeká nás totiž teplá letní noc a tak jsem na dnešek připravil hlavně živou hudbu pod širým nebem a začneme na terase Krušnohorského divadla, kde se bude opět tančit a v 16 hodin tam zahraje tentokrát dechová hudba Doubravanka. Zámecké kulturní léto pokračuje dnes na nádvoří zámku Valdštejnu v Litvínově a tentokrát si poslechnete Ivu Boušovou s programem To je ta písnička pro tebe. A to v 16 hodin. Podobné to bude o půl hodiny později také v Městském parku v Chomutově. Tady se můžete těšit na tradiční promenádní koncert v 16:30, kdy vám zahrají veselí muzikanti z Podkrušnohoří. Živá hudba bude znít opět také u Bystra Park v Ústí nad Labem v Městských sadech. V 17:30 vás čeká dvojice Tomáš Dintera na kytaru a Jindra Matoušek na housle. Zahrají pop i folk. Středy patří v Děčíně v Křížově ulici sérii koncertů Živá křížovka. Dnes od 18 hodin vystoupí Anna Josefína a Lucie Pekárková a mladé hudební duo s autorskými písničkami. Šansonový recitál Jitky Štěrbákové a Bohdana Prachaře s příjemný večer v kavárně z duší v Žadci v 19 hodin. A v 7 hodin jste zváni i do zahradního domu v Teplicích na letní večerní koncert Severočeské filharmonie. Na 7. tu mám ještě litoměřické varhaní léto, fantazie pro housle a varhany v kostele všech svatých. Účinkují Pavel Kohout na varhany a Vít Kohout na housle. A skončíme u Hraničáře v Ústí nad Labem celý léto na ulici od 16 hodin veselé výtvarné tvoření pro děti se studiem Kakao, tedy už za necelou půl hodinku, a večer od 20 hodin Quattro Comrades, mladá ústecká kapela s ne tak mladými členy.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Jana Kratochvílová, mám ráda tvůj smích. 15 hodin 38 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Dopoledním vysílání se vás kolegyně Lenka Šobová ptala, jak se domluvíte v zahraničí, a svoje zážitky z cestování nám vyprávěla i paní Hanka z Úval u Prahy.
1: Já jsem před lety letěla za kamarádkou na pozvání do Kanady a letěla jsem přímou linkou. Nechtěla jsem přestupovat právě kvůli tomu, že letím sama a špatně bych se domluvila. Letěla jsem přímou linkou do Toronta, no a tam jsme vystoupili a šli jsme přes takovou tu kontrolu, kde jsou takový ty jejich úředníci. No a na mě přišla řada, tak jsem přišla k tomu úředníkovi. On se podíval do toho pasu a teď začal na mě něco anglicky mluvit. A já teď jsem nevěděla honem, co mám říct, tak jsem se snažila vzpomenout si, jak se řekne, že já málo rozumím. Mm-hmm. Jo? A tak jsem tam něco začala komolit, jo? On furt na mě něco otázkou, a tak to dopadlo tak, že mi vrátil pas, mávnul rukou a řekl, jděte. Jako, jo? Takže to bylo jedna taková věc, no, ale taková ta asi nejlegračnější pro mě bylo, že já jsem byla u kamarádky a jeli jsme k ní na návštěvu a ona tam měla nějaký mladý pár z Brazílie. Tak já jsem se tam posadila u nich v tom obyváku, že jo, ty lidi tam taky seděli naproti mě, oni jako představili nás a všecko. No a ona kamarádka odešla za tou sestrou a v tom obyváku jsem tam zůstala jenom sedět já a naproti mě ty dva lidi koukali na mě a já teď si říkám, no a co teď? Mně to tam připadalo takový strašně trapný ta situace. Tak jsem začala takovou klasickou jednoduchou frází, co jsem si pamatovala, jsem se jich něco zeptala. No a oni teda jako porozuměli, že jo, a teď mi začali anglicky tam vyprávět a já jsem dělala jako, že jim rozumím, pokyvovala se, oni se začali najednou smát, tak já jsem se taky jako smála, no nevěděla jsem vůbec nic, co mě na to říkají, jako jo, ale musela jsem tam být prostě za důležitou. Pak oni domluvili a já si říkám, tak a co teď? Tak jsem zase zkusila jinou nějakou otázku, jo, a tak zase začali mluvit a zase to, a já zase dělala důležitou, že všecko rozumím, a kdyby nepřišla ta moje kamarádka, tak se tam strapním asi už úplně.
0: Zítra po 9. hodině se vás Lenka Šobová bude ptát, jakou knížku si berete sebou na cesty nebo na dovolenou. Co jste naposledy přečetli zajímavého, jakou vaši oblíbenou knížku byste nám třeba i doporučili, a jestli jste objevili kouzlo elektronické čtečky nebo dáváte přednost stále vonavému papíru. Volejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání, známá linka 475 212 212 nebo nám pište na Facebook Českého rozhlasu Sever.
2: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: 3:15 k tomu 2 minuty posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje středeční pohodové odpoledne. Odsouzení z liberecké věznice v těchto dnech pomáhají v obci Višňová s protipovodňovými opatřeními. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda do řeky Smědé, která obec často zaplavuje. Naposledy před 2 lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznutá od zbytku světa. Těžká manuální práce je prospěšná nejen pro obec, ale také pro vězně. Pro ně je výjezd vítanou změnou.
1: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
2: Říkáme jeden z vězňů, který stojí pokotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
1: My jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek, takže je to zaměření na násilí, tenhle oddíl, takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
2: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
3: Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jako relax. Vždycky ta euforie, ta prvotní euforie je veliká. Ty chlapy do toho jdou prostě s nasazením, s elánem, pak samozřejmě ty síly docházejí, protože to žádná legrace není. Ale já jsem ještě nezažila extra morálku, aby chlapy neoddělali prostě kus práce. Vždycky to stojí za to, vždycky je to prostě práce, která je vidět. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
2: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
4: Velmi důležitá, protože chlapy tady čistějí nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozilo jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině, což tady jakoby při nějakých větších deštích jakoby ta obec celkem trpí.
2: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
4: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice.
2: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

16. hodina se nám blíží, s ní také konec středečního pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever. Vy už se asi určitě těšíte na humoriádu. Dnes se scénky budete vybírat s hercem Jiřím Lábusem. Já se s vámi rozloučím a budu se těšit opět a brzy naslyšenou a poslouchám a posílám ještě Helenu Vondráčkovou nebo Jennifer Rush.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Státní hrady a zámky se na dva dny otevřou zdarma. Koncepce pro síť porodnic bude podle ministra zdravotnictví do konce léta. Báň kostela v Bořislavi na Teplicku ukrývala historické mince. Zítra čekejte převážně jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novou koncepci pro budoucí fungování porodnic. Konkrétní podobu má mít do konce léta, řekl to při dnešní návštěvě ústecké Masarykovy nemocnice ministr Adam Vojtěch z hnutí ANO. Počet porodů bude podle něj jen jedno z kritérií.
2: My musíme vzít do úvahy i dostupnost té péče, takže bude to určitá kombinace. Tam jsou nějaká jasná kritéria podle zákona, podle nařízení vlády, kdy do hodiny vlastně musí být dostupná porodnice, takže to musíme respektovat.
0: 7 stříbrných mincí ukrývala báň kostela v Bořislavi na Teplicku. Dělníci ji sundali při opravě střechy. Historické stříbrňáky pak objevil Jiří Kolman ze spolku, který kostel zachraňuje. Po renovaci je zase vrátili na původní místo, říká další člen spolku Petr Folberger.
3: Tak připravil měděnou nádobu, do které se vlastně ty mince jednotlivě každá zvlášť zabalená. A přidávali se tam z obecního úřadu nějaké písemnosti, pan farář přidával nějaký dopis s osvětlením aktuální situace a to všechno se společně ukládalo se zpátky.
0: Fotografie nálezu uvidí zájemci v bořislavském kostele. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na sociální síti z X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle. Varuje také před extrémním rizikem vzniku požáru. Sport. Dalibor Svrčina vyhrál noční zápas na tenisovém turnaji v Los Cabos v Mexiku. Australana Adama Voltna udolal 6-7, 7-6 a 6-3. Svrčina v osmifinále doplnil dalšího Čecha Jiřího Lehečku a čeká ho druhý nasazený Ital Luciano Dardari.
1: Počasí.
0: V noci čekejte převážně jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách většinou na 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekejte převážně jasno, oblačnost se může tvořit v okolí hor. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, ve Šluknovském výběžku na 33 až 36, na horách na 30 až 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v Předlicích na křižovatce ulic Textilní a Jateční se srazila dodávka s osobním autem. Na silnici číslo 38 u Bezdězů bourala dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Jaké je léto?
5: Krásné.
4: Jo?
5: Ano.
4: Proč?
5: Protože je vedro a miluji vedro.
4: Fakt?
5: No strašně.
4: Jak moc?
5: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: 20. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak samozřejmě, obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona
0: je pořád stejná
1: vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn, prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Sasky asi pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustím si tedy na ní vzpomínku z jednou pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro, uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou no, nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu, když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala k důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, tak když si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, byl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, to bylo, no.
0: V podstatě jo. A to Bčko do divadla to stavili až
1: no, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou

0: 22 mi totiž staví před barákem a za vypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že? Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde rumburaka, vole, a takhle, na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že? V 11 večer, když jdu z divadla.
1: A když jdete do divadla, tak tramvají. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
0: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mi nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, mě 76 let, že, tak jezdím zdarma, ale takový lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let, a on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěší, já jezdím vlastně 10 let, nebo kolik za darmo, a je, ježišmarja, tak to byl jeden den, a druhý den to bylo jiný, to jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam tak asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že se nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu se tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
1: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocka, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04 a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Jo, sobotu, ano, v Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech lidí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako, místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. Říká, no, trochu šok, ale teď jako... někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustili starého
6: no,
5: člověka.
6: Tak, oni,
5: nevím.
6: Ale je to, že dala Požilova vozráta, to mají v jednom velkém městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil a upozorňuji, že to všechno to je pravda. Tam se si to není vymyšlený. O to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní
3: se,
5: nedovednost.
3: To asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu. plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem si takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkal, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: Krásný. A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlet. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat. Že dneska jsem točil hodně rozhlasový hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako, najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce, jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saskou Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli Humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, že to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila, bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byly prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo, no a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to a jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Já dodal jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že jo? Takže
1: vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byly do školy umění, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, to byla povídka, o ta Škenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč Hořovi.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého zpisu, že on recituje básně, i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže je, jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat?
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: Nedovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, který tě doprovodí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak... Tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání,
2: za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
11: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotká, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí ten mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý srdce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za pět minut zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič, jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem třeba kde byl 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma, a nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěr je před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne. Víte? Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: Vy jste myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to musíme si dobře.
7: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalejte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? A když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Ne. není.
7: No. To je milý, to ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoukněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám přeju taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nemocnice v Ústeckém kraji potřebují doplnit univerzální krevní skupinu 0 negativní. Desítky oken, hotelu a vysílače na Ještědu poničil vandal. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Počasí na zítřek převážně jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici a taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Na vyhlídkovém ochozu hotelu a vysílače Ještěd poničil vandal přes 30 oken. Uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Krátce po činu ho zadrželi liberečtí strážníci, kteří muže následně předali policii. Je podezřelý z poškození cizí věci, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
4: Podle dosud zjištěných skutečností měl muž během noci opakovaně házet kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. Ke svému jednání následně uvedl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda okna jsou skleněná nebo plastová, a vyrýt kříže byl v tu chvíli jen nápad.
2: Výše škody zatím nebyla stanovena. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválil Senát. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Norma počítá i s úpravou tzv. Superdávky. Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení dnes vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jihokorejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte převážně jasno, oblačnost se může tvořit v okolí hor. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, ve Šluknovském výběžku na 33 až 36, na horách na 30 až 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Rumburku ve Vrchlického ulici bourala dvě osobní auta. Na dálnici D8 na 630. kilometru ve směru na Prahu před exitem do Xany leží předmět na vozovce a na 57. kilometru ve směru na Ústí nad Prackovicemi stojí porouchané auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Na Českém rozhlase Sever začíná teď po 17. den v kraji, tak ať se vám i dál dobře poslouchá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Den v kraji na Českém rozhlase Sever právě začíná. Souhrn zajímavých událostí si poslechněte od Jirky Zemana.
2: Pro návštěvníky hudebního festivalu Lety Troll, který se bude od zítřka konat u jezera Most, se už dnes otevírá festivalový kemp Stanové městečko i parkoviště. Podle pořadatelů má na akci dorazit celkem 15 000 návštěvníků. Na místě proto budou po celou dobu záchranáři i policisté. Co bude jejich úkolem, popisuje policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera.
2: Festival začne zítra a skončí v sobotu v noci. Podrobnosti uslyšíte v 17:30. Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavit v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
4: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. V areálu krupské pobočky obecně prospěšné společnosti Arkádie vzniká nová relaxační zahrada. Zmodernizovaný prostor využijí klienti a zaměstnanci k odpočinku, setkávání a společným aktivitám. Peníze na přestavbu dostala Arkádie od sponzorů. Další informace přineseme v následující hodině. Pracovníci dnes dokončili havarijní opravu stavidla na mlýnském rybníku v Tise na Ústecku. Obec musela před zahájením několika denních prací snížit hladinu tak, aby se opraváři dostali ke stavidlu a zároveň zůstalo ve vodě dost vody pro ryby a další živočichy. Podle nezávislého starosty Jiřího Turka celkové náklady nepřesáhnou 50 000 korun. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem dostane od ministerstva životního prostředí 2 papoušky Amazoniany fialovobrsé. Podle zooložky Markéty Jary Jabkové jejich majitel neměl potřebné doklady, které by prokázaly jejich původ. Papoušci pak propadli státu a dostali se do záchranné stanice Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou.
1: Souhrn událostí z Ústeckého kraje pro vás připravil Jirka Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Regionální stopař.
1: Filmy z historie Krupky můžete dneska večer vidět v komunitním centru Olympie v Krupce. Čeká vás zhruba 80 minut promítání v seriálu filmových večerů s názvem Filmový návrat do minulosti. O filmech i o seriálu vám teď řekne víc náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Na dnešní večer je připravených zhruba 8 příspěvků. Vždycky mezi nimi nějaké drobné překvapení v podobě grotesky nebo dobové filmové reklamy. Jinak se objeví dokument Černá od Arnošta Veselého s tematikou životního prostředí, od kameramana Františka Limburského příspěvek Jarní procházka, to je z roku 1959, kdy natočil při cestě městem svoji manželku s kočárkem. V příspěvku, kde se pivo vaří, uvidí diváci postup výroby piva, který pro obyvatele v Krupce před víc než 50 lety zaznamenal Jiří Heinzl v Ústeckém pivovaru. Z těch novějších záznamů to pak bude dokument z prvního ročníku Country ozvěn v roce 1994. Jejich 33. ročník je v letošním kulturním programu Krupky přichystaný už na 15. srpna.
3: Jak se ty historické snímky vůbec do takového programu dostanou?
2: Zhruba 90% těch záznamů pořídil buď sám, nebo se svým spolupracovníkem kameraman Jiří Heinzl. Pomáhal mu tenkrát filmový nadšenec, dnes sběratel filmové techniky, zařízení a také dobových filmů Miloš Štěpán. Spolu s Jiřím Heinzlem provozovali v tehdejším kině filmové studio. Právě on připravuje ty historické snímky do podoby tak, aby je diváci mohli sledovat. Dává dohromady na každou poslední středu v měsíci s měsíci příspěvků, tak aby se lidé bavili všichni z kultury, sportu, společenského života v Krupce, nejlépe tak, aby lidé na těch záznamech viděli sebe nebo někoho ze svých blízkých a známých.
3: Zbývá tedy dodat, kde se filmy promítají, když je kino v havarijním stavu?
2: Vedoucí kulturního zařízení města Krupka Andrea Grinbaumová má na starosti i náplň kulturního programu komunitního centra Olympie, kde je i sál pro 115 diváků. Znala se s Jiřím Heinzlem a tak spolu s Milošem Štěpánem vymysleli filmový pořad. Pravidelně ho pořádají asi rok a půl a získal si velkou oblibu, takže si místa v sále musí zájemci předem rezervovat. Dnešní představení začíná v 17:30 a hned po něm se budou na to příští lidé do rezervačního seznamu znova zapisovat.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Sever. Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvu, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž jiný.

0: počasí.
1: Den v kraji Českého rozhlasu Sever pokračuje dál. Teď už jsme teloškou Klárou Bubnovou, kterou mám na telefonu. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak se bude vyvíjet počasí ještě dnes do večera?
2: Tak nadále bude slunečno, na obloze se tedy nic měnit nebude. Teploty se teď pohybují mezi 30 a 33 stupni v nižších polohách. Na horách je to okolo 26 a v foukách slabší jihovýchodní vítr.
1: Ten vítr je příjemný a co můžeme očekávat v noci? Bude to noc tropická?
2: Tropická ještě nebude, ale v těch následujících dnech již na některých místech ano, ty teploty a tuhle aktuální noc klesnou na hodnoty mezi 18 až 15 stupňů. Na horách to bude většinou mezi 19 a 16 a jak jsme říkali, nadále jasno jenom se slabým větrem.
1: Mm-hmm. Tak zítra už mnozí z posluchačů asi o tom zaslechli, že nás čeká opravdu velmi teplý den, takže jak to bude s těmi teplotami, kam až se teploměr vyhoupne?
2: Ano, bude to jeden z těch dvou nejteplejších dní tohoto týdne, tím dalším bude potom pátek. Zítřejší teploty čekáme mezi 35 a 38 stupni. Ve Šluknovském výběžku bude o něco chladněji, tam okolo 34 nebo 35. Teplo bude i na horách, tam teploty vystoupí mezi 30 a 33 stupňů.
1: Sluníčko nebo nějaký ten deštíček můžeme očekávat?
2: Prášky ještě neočekáváme, hlavně v první polovině dne to bude převážně slunečno. Odpoledne se pak v okolí hor, hlavně a na horách, může tvořit kupovitá oblačnost, ta se ovšem bude během večerních hodin opět rozpouštět. No a další oblačnost čekáme, že bude přibývat od západu až někdy později večer nebo v noci na pátek.
1: Mm-hmm. Tak to byla předpověď počasí od Kláry Bubnové. My děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pomalu se tady připravte na další velmi horký den. Já vám k tomu připojuju další muziku. Písničky od Michala Tučného nebo skupiny Eagles.

0: Už jste o tom zřejmě z Českého rozhlasu Sever zaslechli, že na březích jezera Most se bude od čtvrtka 30. července konat festival Let It Roll. Na jeden z největších hudebních festivalů zaměřený na žánr drum and bass by podle pořadatelů mělo dorazit až 15 000 fanoušků. Pro ně se stanová městečka, kemp i parkoviště otevírají už dneska. Více informací přináší reportér Jan Beneš.
1: Na akci, která začne zítra, její program protrvá až do sobotní noci, se připravují desítky policistů, ale také záchranáři a hasiči, kteří si areál před začátkem festivalu podrobně prohlédli. Meteorologové předpovídají velmi vysoké teploty kolem 35 stupňů. Už to samo o sobě bude pro návštěvníky velmi vyčerpávající. Na místě bude po celou dobu soukromý poskytovatel zdravotnických služeb. Krajští záchranáři s ním ale budou v těsné spolupráci, říká mluvčí krajské zdravotnické služby Patrik Cmorej.
2: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje současně v době konání festivalu posílí oblast o dva inspektory provozu s plně vybavenými vozidly. V pohotovosti také máme připraveny další síly a prostředky pro případ vzniku mimořádné události.
1: Záchranáři podle Cmoreje počítají s větším počtem zásahů právě v souvislosti s vysokými teplotami.
3: Na místě budou i policisté. Na co budou dohlížet?
1: Mimo jiné to bude doprava. Policisté postavili hlídky k příjezdovým cestám do areálu. Budou kontrolovat povolení k vjezdu do zón, určených například jen pro majitele vstupenek nebo účinkující. Řidiči musí počítat s četnými dopravními omezeními i s tím, že po komunikacích a v areálu jezera budou stovky pěších. Na místě budou jak uniformovaní policisté, tak kriminalisté, říká mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
4: Všichni budou dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek. Zvýšený počet hlídek bude i v dalších částech města. Chybět nebudou ani kolegové ze speciální pořádkové jednotky, poříční policie nebo kinologické služby. Budeme spolupracovat s místními strážníky, celní správou a na místě budou i přítomní kolegové ze sousedního Německa.
1: Podle policistů by si také lidé měli dát pozor na odložené věci, nechávat je bez dozoru, například v autě nebo ve stanu. Té se ale nebudou soustředit jen na pořádek a dopravu a pohybovat se nebudou jen po souši.
4: Areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera.
1: Policejní opatření začínají v tuto chvíli a potrvají do odjezdu návštěvníků festivalu, tedy do konce víkendu. Den v kraji.

0: Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje dál. Zahrada u bývalé školky v Krupce potřebuje po 50 letech modernizaci. Areál využívá obecně prospěšná společnost Arkádie, která se teď za pomoci sponzorů pustila do přestavby. Venkovní prostor je oblíbeným místem klientů stacionáře nebo zaměstnanců se zdravotním postižením a taky jejich asistentů.
1: V létě to využívají hodně tu zahradu, takže tam děláme i malou kuchyňku, aby si třeba obědy tam mohly ohřát a prostě trávili ty hezký dny venku.
2: Lenka Pichertová vede chráněnou dílnu a stará se o krupskou pobočku Arkádie. V dílnách pracují keramici, v patře je stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra. Zatím sledují pro mě neoplocené plochy z oken budovy.
1: My tady máme 17 klientů ve stacionáři, v chráněné dílně 20 zaměstnanců, takže tu zahradu budeme využívat hlavně teda ty stacionáře.
3: A je pravda, že naši klienti stacionáře tu zahradu v letě hodně využívají. Takže teď, když byla stavba, tak oni samozřejmě jsou rádi, že tady je stavba. Ale pořád, když kam máme jít, no tak chodí teda na druhou stranu, což je ta severní, ale už se samozřejmě těší na to, až budou moc přijít sem. No.
2: Usmívá se ředitelka společnosti Lenka Machaloušová. Konzultace o podobě zahrady trvaly 3 roky. Začátkem prázdnin se nastěhovala stavební firma a v září má být hotovo.
3: Ale všechno je to navrženo tak, aby ta údržba byla co nejméně. Protože nemáme zahradníka a naši zaměstnanci v chráněné dílně umějí vyrábět keramiku a neumějí se starat o zahradu.
4: Prostě budou mít rozšíření prostor.
3: Tak je to rozšíření prostor pro to, aby se dal do hezké zahrady koukat, aby se do ní dalo vejít a projít. Spoustu zaměstnanců i třeba z asistentů si potřebuje na chvilku jako vorazit, protože práce s našima klientama je velmi náročná.
2: Zahrada vybavená třeba mlhovištěm bude určená k odpočinku, ale najde se tu i místo pro levanduly.
3: Máme tady v plánu na této ploše, že bychom dělali levandulové políčko. Jdeme do toho hodně jako naivně, tak vidíme, jestli nám ta levandule tady vyroste a chtěli bychom potom dělat vonavý balíčky do naší prádelny.
2: Stavební dělníci už vybourali a odvezli tuny starého betonu. Cesty a odpočívadla vydláždili zámkovou dlažbou a srovnali plochy pro trávníky. Teď je vystřídají truhláři, aby postavili altán nebo vyrobili dřevěné sedáky do atria. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje dál a my se teď pro další zajímavosti přesouváme do Žatce. V kapucínském klášteře v Žatci se tento týden koná příměstský tábor spolku Baltík Žatec Budík. Je zaměřený na robotiku a programování. Děti se pomocí hry Záhada města duchů učí stavět a programovat roboty i vytvářet počítačovou hru. Na závěr potom odhalí, proč se ve městě objevují duchové a zabrání propojení světa lidí a duchů.
1: Takže teďka klikneš doprostřed.
2: Teďka kliknu doprostřed a on pojede slalom.
1: Sedmiletý Filip mi ukazuje, jak se učí s robotem VEX 1, 2, 3. Na něm si děti procvičují především orientaci, říká vedoucí pro robotiku Martina Moravcová.
3: Musí tady splnit nějakou dráhu.
1: Jak vlastně Vexík funguje? Já vidím, že děti s ním jako třesou.
3: Vexík, když potřebuje zapnout, tak se musí rozjet jako autíčko. Pak, když chce jezdit, tak vlastně děti musí namačkat správný směr a tím, jak s ním třesou, tak on vlastně všechno zapomene.
1: Následně jsem se s vedoucím pro Lego robotiku Tomášem Kasalem přesunula ke stolu se staršími dětmi. Ty už sestavovali vlastní roboty.
4: My vzhledem k tomu tématu našeho tábora, to město duchů, tak si stavíme vlastně takový autíčko, který následně naprogramujeme jako strážce toho města duchů. Jak vidíte, tak některé děti teďko teprve dostavují vlastně to autíčko, zapojují ty poslední senzory. Někteří rychlejší vlastně, co už to mají, tak se snaží teďko sami vlastně v takové té trošku badatelské části přijít na to, jak tam připojit ty jednotlivé senzory, motory.
1: Poté následovalo už jenom poslední stanoviště, na kterém si děti vytvářejí vlastní počítačovou hru, říká hlavní vedoucí Lukáš Moravec.
5: Za prvý si musíme nakreslit jako první to město a ty postavičky a potom teprve můžeme začít dělat tady toho ducha, třeba kterýho tady vidíte, toho budu potom ovládat nějak pomocí šipek na klávesnici.
1: Takže je to v podstatě taková 2D hra.
5: Ano, přesně tak.
1: Jak dlouho to bude dětem trvat, než si to takhle připraví a uvidí pak nějaký výsledek?
5: Řekněme, že já si myslím, to kreslení trvá tak nějak nejdýl, ne každý dítě kreslilo na počítači, ale potom to programování taky řekněme tak třeba hodinka.
1: Svojí hru mi ukázal 8letý Vilém.
6: Tady jsou třeba sbírání peněz, musím vzít, aby se mohl jít do dalšího levelu. Tenhle klíč vezmu, aby jsem šel tady. Tohle jsou dva portály, které šly těžce programovat.
1: Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 18. hodina a další zprávy Českého rozhlasu Sever. Jirka Zeman například připomene, že v dalších hodinách se teploty venku přiblíží 40 a že byste měli omezit fyzickou zátěž.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Páteční teploty se přiblíží 40, lidi by měli omezit fyzickou zátěž. Krajská zdravotní dlouhodobě chybí 100 lékařů, podle hejtmana Brabce se ale personální situace v nemocnicích zlepšuje. Ministr školství odmítá návrh na zrušení 9. tříd, úspory podle něj nejsou reálné. Zítra čekejte převážně jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobrý den. Do Česka se vrací tropické teploty. V pátek může být až 39 stupňů Celsia. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, a vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Personální situace v nemocnicích v Ústeckém kraji se zlepšuje. Dnes to novinářům řekl hejtman Richard Brabec z hnutí ANO. Ve zdravotnických zařízeních, která spadají pod krajskou zdravotní, přitom dál dlouhodobě chybí zhruba 100 lékařů a 200 sester. Snahou je počet pracovníků zvýšit přes různé podpůrné programy. Podle ministra zdravotnictví z hnutí ANO Adama Vojtěcha chystá ministerstvo další stipendijní program. Ústecký kraj se také snaží personál do nemocnic nalákat finančními pobídkami. V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, napadený později na následky zranění v nemocnici zemřel. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom dnes mluvčí policie Tomáš Frolík na webu. Tragédie se stala v sobotu 11. července. Po úderu pěstí napadený upadl a poranil si hlavu, což mělo fatální následky. V souvislosti s případem se objevilo ve veřejném prostoru několik spekulací. Policie vyzývá veřejnost, aby se zdržela šíření nepodložených informací a nevhodných komentářů. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily 9. třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení 9. tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte převážně jasno. Oblačnost se může tvořit v okolí hor. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na Ústecku, na nájezdu na odpočívadlo za exitem 80 Knínice ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. A na 57. kilometru ve směru na Ústí nad Prackovicemi stojí porouchané auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Evou Bucharovou.
1: Já vám přeju krásný večer z Českého rozhlasu Sever a písničky na přání můžete nejenom poslouchat, ale taky si sem k nám třeba zavolat nebo napsat a vybrat si písničku, na kterou máte zrovna náladu. Telefonní linka je 475 212 212 a e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. A nějaké e-maily už tu máme. Prosím, zahrajte paní Lindě a panu Herbertovi do Halbronu. Písničku Pro radost a hezký den jim posílá kamarádka Jana. Písnička se jmenuje Kdo to ví? Kdo ví?

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever už pokračují s prvním volajícím Jirkou. Zdravím do Šluknova.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den. A prosil bych o písničku Tvé hlasy kvetou, maminko. A bylo by to pro manželku a pro celou osadnícky, no, pečovatelským domě u nádraží ve Šluknově.
0: Dobře, tak já vám taky přeju hezký poslech, když už jste písničku vybral, mějte se hezky, všechny pozdravujte a příště naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: písničkách na přání už na telefonu trpělivě čeká Libuše. Hezký večer přeju.
1: Taky vám přeju hezký večer a všem posluchačům, co jsou napřímo.
0: Dobře.
1: A zahrajeme tu písničku, co jsme si domluvili, ano?
0: Ano.
1: O Janičky Chládkový.
0: Ano, jsem šťastná, že tě mám, brácho.
1: Ano, ano, ano.
0: A bude to pro někoho konkrétně, nebo už...
1: Pro vás, pro moji sestru a pro všechny hodní lidi.
0: Tak dobře, hlavně pro vás, hezký poslech.

0: Krásný večer přeju vám všem, kteří posloucháte písničky na přání na Českém rozhlase Sever a zvláště tady vítám ve vysílání Květu, která volá z daleka až z vysoké Okutné hory. Hezký večer, Květo.
1: Hezký večer, Evičko. Já vás zdravím.
0: Já vás taky. Co si zahrajeme?
1: A zahrajeme písničku od pana Matušky Santa Lucia a bylo by to Milence do Českého ráje, Marušce do Chomutova, Jarmilce do Musli, Dominice s maminkou a Herbertovi a Gerlindě. A písnička je i pro skvělou moderátorku.
0: Tak je to, všichni děkujeme, vy si to doma užívejte s manželem tu krásnou píseň a těším
1: já
0: se.
1: Já jsem vdova.
0: Vy jste vdova, kdo to tam na mě říkal dobrý den, co to bylo za mužský hlas?
1: Syn.
0: Jo, to byl syn, aha.
1: No, tak, Romano.
0: Tak pozdravujte syna, já jsem slyšela jenom mužský hlas. Tak nevěděla
1: jo,
0: jsem.
1: Jo, teď to už bude 4 roky.
0: Tak to jsem nevěděla, tak pozdravujte syna, ať se mu taky hezky poslouchá a příště se těším, naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě

0: Krásný večer s Českým rozhlasem Sever. V písničkách na přání už máme další volající a je to Milena. Hezký večer, Mileno.
1: No, dobrý večer vám ještě jednou a všem posluchačům. Teď mi dávala hrát Květuška, tak já ji taky dávám hrát a Romanovi dávám hrát. Potom dávám hrát Marušce do Chomutova, Ivetce do České Lípy a Marcelce do Neštěnic. A to jsou všechno moji děvčata.
0: Ano, tak Milena vybrala Babiho Daňka Rosu na kolejích, to je taková letní písnička, tak já ji posílám a vy zase volejte 475 212 212.

0: Prázdninová tramská písnička dozněla na Českém rozhlase Sever. No a v písničkách na přání už máme jasno, co budeme hrát dál, protože další vybíral Jirka. Hezký večer, Jirko.
1: Dobrý podvečer, tady Jirka z Veltrup, zdravím vás do studia a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A písničku posílám Strejdovi a teď je Podneckým do Ovčár. Jsou z Ovčár, ale jsou mezi Českou Lípou a Litoměřicema na chatě. Pak do Ovčár panu Kosíkovi, ze kterým jsem se viděl v sobotu. A potom panu Mírovi Kartálkovi, vašemu kolegovi. Do Brandýsa nad Labem panu Františkovi Dočkalovi. Je to taky váš kolega. A vám všem posluchačům a do rádia. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, takže co zbývá dodat? No to, co Jirka vybral, a to je Borkovická pol.

Do písniček na přání nám taky posíláte e-maily, moc za ně děkuju. Naše adresa je zahrajte@rozhlas.cz. A mám tady další. Dnes mají svátek Marty, bývalé spolužačky, a já bych jim chtěla popřát hlavně zdraví, pohodu, štěstí a lásku. Prosím o odehrání nádherné písničky z filmu Tenkrát na západě a přeji vše jen to nej, nej, nej. Martina z České Kamenice.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. Už je s námi po telefonu taky Milan. Hezký večer.
1: Hezký večer, do studia jsem poslouchal Rádia Sever, tady je Milan Pohledný Poustevný.
0: No a co si zahrajeme?
1: Tak vybral jsem písničku Růže od Lucky Vondráčkový.
0: Dobře.
1: A bude to zase jako vždycky. Pojďku Veršela, pro Pepu Pospíšila, pro Bilanka Urbana, pro Lucku Bílou, pro Vava Bláhu, pro Verču, pro Pepu Hloška, pro Mariana Voboru, pro Danušku, pro naše zahodní sestříčky, pro Danušku Rolgo Šerova se poslouchá a pro moji sestry Kru Libova Štuklova.
0: Všechno?
1: Halo.
0: Všechno, jo?
1: Jo, všechno.
0: Dobrý, tak jo, tak písnička tady.

0: Na Jarmila už je na telefonu v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. Já vám přeju, Jarmilo, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Evičko.
0: A máme pro naše posluchače velké překvapení, protože písničku, kterou jste vybrala, nehrajeme tak úplně často. Mám z té písničky velikou radost a doufám, že se bude všem líbit. A teď řekněte, komu ji posíláte.
1: Tak, písničku posílám Božence ze Žatce, Marušce z Chomutova, Květě z Vysoký a jejím dvěma synům Romanovi a Jirkovi. A potom bych tu písničku poslala ještě Dominice a její mamince do Ústí nad Labem. To jsem zvědala, jestli se jí to bude líbit.
0: Bude, určitě bude, určitě bude.
1: Podle mě taky ráda takový zvláštní písničky.
0: To víte, že bude.
1: No a jinak všem ostatním, kterým asi nechávám hrát, a písnička je samozřejmě pro vás.
0: Jo, mám radost. Lara Fabian, tak už jí dáme slovo.

I Lara Fabian s námi ve večerních písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, které ale už se pomalu blíží ke konci, tak já se ještě rychle podívám na dva e-maily, které dorazily. Zahrajte prosím písničku Až rozkvetou lípy k dnešnímu svátku paní Martě Herinkové z Klášterce nad Ohří. Milá Marto, přejeme ti k dnešnímu svátku hodně zdraví, štěstí a ať se ti splní tvoje přání. To ti přejí Dana a Mirek z Krupy. A ještě tady je jedna objednávka. Zahrajte prosím paní Martě Kuditkové z Mimoně k dnešnímu svátku písničku od Martina Maxi. To jí posílá Jirka, kámoš, a děkuje za zahrání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy. Plánovaný plavební stupeň v Děčíně má zlepšit splavnost Labe v období sucha. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Počasí na zítřek převážně jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu. Na webu to dnes uvedla českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Muže teď čeká nový soud, svým útěkem si může pobyt za mřížemi prodloužit až o 5 let. Uprchlý vězeň zaujal policejní hlídku na silnici číslo 9 u obce Pihel, když si začal oběma rukama zakrývat obličej. Plavební stupeň v Děčíně by mohl prodloužit splavnost Labe z dnešních necelých 100 dní až na 345 dní v roce. Podle ministerstva dopravy by i při dlouhém období sucha zůstala řeka splavná přibližně 250 dní. Pokračuje ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
2: Mělo by to být 4,5 metru a konec toho vzdutí bude až u Nebočatského luhu, tedy v celém intravilánu města Děčína. Očekává se mimo jiné zvednutí hladiny podzemní vody v okolí té stavby zhruba o 3 a 3,5 metru.
0: Podle Fojtů se zároveň při plánovaných objemech nákladní dopravy zatím nepočítá s dalším plavebním stupněm na Labi v Ústí nad Labem. Tam zatím podle něj situace tak kritická není. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u 10 pacientů nedá nahradit jiným lékem. Sport. Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že probíhají intenzivní jednání.
1: Počasí.
0: V noci čekejte převážně jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách většinou na 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekejte převážně jasno, oblačnost se může tvořit v okolí hor. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, ve Šluknovském výběžku na 33 až 36, na horách na 30 až 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na Ústecku na nájezdu na odpočívadlo za exitem 80 Knínice ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. A na Českolipsku u silnice číslo 9 u obce Bukovec havaroval motocykl. Na místě jsou policisté. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, viďte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v hezky česky, a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru, je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista podle nejrůznějších definic je zastánce islamismu, přičemž ten islamismus je politická ideologie vycházející z náboženství zvaného islám. Takže je to, řekněme, politický termín a vzhledem k okolnostem, jak se různé systémy ideologické mají nebo nemají rády, je samozřejmě frekventovaný v rámci nějakých názorů. Jako analogii v určitém smyslu bychom k tomu mohli uvést například výraz sionista, což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
2: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano. A jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem, bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách Staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Pardon.
0: A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví.

0: štěstí i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
1: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
0: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
1: dobře, tak aby si někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
0: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
1: Takže kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
0: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
1: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
0: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
1: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
0: jo,
1: to tak?
0: Takže No,
1: vypadá to. Když jste se to dozvěděl?
0: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný voštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom voštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, nebo házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
1: Že už si pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
0: Ne.
1: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
0: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten voštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem
0: nemyslel?
1: Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí, nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zas se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš, nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavé, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská. Byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. Ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. Ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, kde se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. Je to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo, nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle, a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet, a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně, no.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu. A podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy, a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej, a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl, a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo mě, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink, a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej, a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou, trošku rychle, a já jsem běžel rychlejc než oni, a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal. Já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to.
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat, a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: No, syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví, a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka. Vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty, a že prostě tam není nic akčního, a že to hrajou páprdové a snobové, a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny, a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte, a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete, a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: mě to chytlo.
0: Kdo vás k němu přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář, a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema, a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit. A... fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuji, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuji.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů tvé sebestředné vás.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5. kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte a vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: Vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dost zatím. Běžte dál, je to krásné.
4: Ať můžete zazpomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každé rok.
4: Manžel kamaráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Je. Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli, že
3: to, no jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdí,

0: Já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí, tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo, ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila, na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
1: Až tam vy jste jako povolila trochu.
0: Jo, jo.
1: Půl roku to trvalo.
0: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
2: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
1: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda asi měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu dobře, a co dalšího?
2: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co...
1: Ukazujete na horní party?
2: A... Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle. No.
1: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no. Jako jste seděli?
0: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
1: Tak já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku,
0: koleno,
1: nebo na stehnu.
0: Ne, na koleno určitě ne.
1: Někam jinam.
0: Ani to ne, ani to ne, ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
2: Jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
1: Co vám na něm imponovalo?
0: Tak nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak no. Měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
1: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
0: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli. Jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít. On měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
1: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak... První pusa přišla kde, kdy?
0: No tak to bylo asi o tom, po tom plese, jak mě doprovázel domů.
1: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
0: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
1: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
0: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
1: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
0: Víte co, to jako, to tak přijde samo, jako, že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
3: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
4: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
0: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už.

0: aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
1: Z praktických důvodů.
2: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
0: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
3: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
0: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo? No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo? A to, ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo? Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
3: A kde jste to měli?
2: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, nebo já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi a oddavky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
3: Kde to pro vás bylo hezčí?
2: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo? Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. Mm-hmm. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. Takhle to bylo, no.
3: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
2: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
3: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
2: No jo. Takhle to je.
3: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
0: No mojí mamince. Maminka, no, maminka nejvíc, jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo? Ty děti, jak koukali tak zvláštně, jo? Co se to děje, no.
2: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
0: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu. Že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
3: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
0: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo? Že jste spolu. Tak jako bych.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě.
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, no. Co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Že se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný, to bylo hrozný. Víte co, on ještě, že po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. To, co to dělalo s vaším no. mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jako by sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale.
3: No ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Té vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti 3letýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. Pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O 2:30.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No to, když už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme. No to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím teď.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečem často. No, pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkuji.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Oh. 19 roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá. A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už vomdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že jí odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem sníjela do Hradce, no tak to trvalo vlastně roka čtvrt nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že jo, to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, a zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když je snad každý den si člověk vzpomene, i když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela, takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá, já jsem si počekala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. No, je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy je procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit takhle. Když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak, po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak, ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádečkách někdy zase se otočí a zase šlapky. Zase, a babi nechtí kama, babi nechtí kama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje. No.
0: No to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké vždycky hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měl jsem ho šílených let.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi, no.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel. Protože já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Ono ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím.
5: To mě taky.
4: Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kole, no, hold, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, a říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden o toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě, každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastný. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, no. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pán Bůh.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil,

0: uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Hastrmanský čarování.
3: Sedma.
2: To je, pane věda.
3: Král!
2: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
4: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
3: Eso!
2: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
4: A trumf!
5: Je...
4: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
4: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
5: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
4: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
5: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
4: A paměť mi už taky dosluhuje.
5: Taky trochu pomůžeme, dědo.
4: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
5: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
5: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosi. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
2: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.

0: Poslouchejte, paní Hostinská, co máte tamhle pod tím stolem?
1: Ach, Jotonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
0: Chcete snad říct, kanenko skákavá.
1: No co, neviděl jste nikdy pár štik?
0: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
1: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
0: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
1: Ale jděte.
0: Dobře zaplatím.
1: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
0: Dám, kolik si řeknete.
1: Ne, svýho Toníka neprodám.
0: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady nebo každý zvlášť?
1: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
0: Hastrmani.
1: Nevěříte.
0: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo?
1: Já vám říkám, že jsou.
0: Jo, leda v pohádkách.
1: A kdo je tedy tohle?
0: Přece štika. Nebo štičák.
1: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
0: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
0: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
0: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
3: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že si Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
3: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
3: Protože tady na Půrkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
3: A co, láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
3: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku Hastrmanská.

0: Kytíčko, zbral se do rybníčka.
1: Jemina, to je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě nezná.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, kvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky, a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tudle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaniček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dušnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu? A co nese v hubě? Zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. No, mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil, protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat? A vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsem 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám, já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě
0: a tak dále,
1: počkají,
0: ano,
1: protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Z toho mm-hmm setka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo? Takže
0: jo, že jsi...
1: člověk opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu. Kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: učil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým na bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm, pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. V podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberta.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v hřebikách, vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál, a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Všem linkařům přeju, aby se dovolali, a to je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý nabilím, takže s vám absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju. Nashledanou.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hudba laskavá.

0: Krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No a 15 minut po 23. hodině pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vás taky zdravím pěkně v Rodnaci a posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 7 měsíců, na 6 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, ten pracáku, jo?
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin nebo 40 hodin tak nějak.
0: Omezené množství, ano, hodin.
1: To je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo. A

0: on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže taky, takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
1: Jo.
0: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
1: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
0: Ne, to mám účetního.
1: Máte, kdo to dává dohromady.
0: Profesionála, který platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
1: Sepisuje.
0: No, takže tak toho mám, protože to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo. Po těch 7...
1: Za věrnost, tady, no.
0: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo. A protože já už je to dělá 30 roku, no tak to je hodně peněz, jo.
1: No jo, on se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
0: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já mám leta, když ve 84. máte ráno od všech stávat a jít kontrolovat, jestli padá sníh nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo?
1: Uh-huh.
0: A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl taký dozor, jo?
1: Aha.
0: Že říká, tam ten dlouhej
1: nedělali?
0: A vrůže držel pivo a kouřil, jo? No tak bum a 10 000 jen pozdíl, jo?
1: No jo?
0: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
1: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
0: No, takže...
1: Proklid.
0: To mám hodně za těch 30 roků, jde to bylo zaměstnance, co se zaměstnávám a tak, no.
1: Mm-hmm.
0: A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. jak se mě zaměstnává a už jsou po smrti.
1: Tak, jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
0: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
1: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svojil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nalicovala na chatu a zbyl jsem v budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Výsočině tady u náměstě,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat, ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já, on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic, žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jen.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já se ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel, a říkám, tady máš klíče. A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stavě Boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano.
1: Mm. Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbec, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž nepředpokládal, že ho zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl seda u klumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou ječené.
0: Hmm.
1: A opatrnej,
0: jo? Oldo, opatrnej, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožera je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. No to nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali nového právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zase bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfát, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
0: Jo.
1: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to takhle táhlo. Takže
0: Takže máte zkušeností víc než dost, že jo?
1: Víc než dost a bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
0: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno
1: ano,
0: a zapsáno.
1: A všechno, aby se to... No, užili jsme si nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
0: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
1: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
0: No jo, říká se pořádek dělat přátelé.
1: Moc velký problémy. No v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
0: Ano.
1: Ale... Tak, to je tak.
0: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
1: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém. Tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal úklid v jedné prostě pro jednu společnost. Prostě jsem dělal úklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někdy na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce, nechal je tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly o něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: to pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no, to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti, všechno podle představ.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. Kafe. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už tenhle víkend, takže těžko se, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano. Ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme třeba... budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: zač. Ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super. Tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Docela těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samo těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Uh-huh.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, uh-huh. A tak jsem přeladila tady na vás.
0: No děkujeme za přízeň.
1: Uh-huh. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčujou nějaké peníze.
0: Jo.
1: Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: On se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, teda půjčí,
0: ano, ano.
1: A do roka, že to vrátí. Ale přešel rok a to je takové blbé, přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili, a teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to, ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50.
0: Jo, jo, tisíc, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali, no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo, prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále bavíte,
1: jo? Ano, mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40. Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam, nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody.
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, že ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly to věci nevěřit. V pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: Tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano, ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat a stane se.
1: Já věřím tomu, ano, že ta sestra jako, že není ulhaná, znám ju, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to Vysí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou te sestry, někdy tak, jak tak se včera povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš, to už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soňo, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju a
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý, abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ, no a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu? A pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Veronika Korn a písnička Té, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pečný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo. A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět.
0: No.
1: Díky Evropu, díky němu, tak... A bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli, ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí. A tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně?
1: Jo. Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo nevím, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi lidé, to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já jo, nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi... Do
0: celé vaší rodině, pokud ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů. Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl se, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je vlasokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?

0: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
1: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste sepsali.
0: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva, tak ten doklad mám.
1: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
0: Víte co? Jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože jsem měla, nebo mám jedinýho bratra a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. To jsou ty bolístky. A je všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
1: peníze. Pani Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence. Ano. Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
0: A co si s tím pomůžu?
1: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
0: Já se budu soudit.
1: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
0: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
1: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
0: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
1: Jasně.
0: Protože pak to dopadne tímto způsobem.
1: Hmm.
0: Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
1: Dobře.
0: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
1: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli sepsat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátší příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz. On tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že, jo, že si věříme, jo. No, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo, nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přece nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo, jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom u toho, jakože...
1: Ano, jsem pár švestek, jo. Se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a
1: bohužel lidi se mění třeba někdy
0: hodně. A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý kvetnul krásce po půl jedné. Pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měli jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Boletická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a mít nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdní, narodil. No a pak, když už se uzdravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jiných příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt neměl k tomu k splácení, tak se mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
0: Ano.
1: On asi, jestli si to někde uvěřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil, vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
0: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
1: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem uputila.
0: Ano.
1: Abych to držela.
0: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
1: Protože jsem chtěla pomoct.
0: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
1: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
0: Rozumím.
1: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
0: Rozumím.
1: Tak nějak ukončila ten kontakt.
0: No. Rozumím tomu, že to
1: nemám
0: tak...
1: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste si nějak spolu hlásili k sobě.
0: Ano, ano, ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví. Když se něco přihodí, tak vždycky řeknou: kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal. No. Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
1: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
0: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já, pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No, vidíte to.
1: Že úžasné, jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů v pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice, což barák jako spláchlo. No a pak tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale, jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišla s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení, když jsem řekla tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000, jako chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete, jo, s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy,
1: jo,
0: musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty, no, prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, jo, když potřebuje nutně,
0: ano,
1: a má výplatu,
0: ano,
1: tak přijde. A hned mi to dává, protože víš, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo, protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte, jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne, opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já
0: to,
1: si
0: je
1: to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost, no, tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce, a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, to byla asi jako moje dcera. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes na to mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a hned mi ty peníze vrací. A ví je to,
0: máte,
1: že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uhaněla a říkám, tak to ne.
0: Už
1: jako,
0: se neobjevovali.
1: Jako, jako, hmm. Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu. Jo. Hmm. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kterých jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, protože měla pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není
1: problém, jako půjčila jsem mi peníze a zhodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem mi na ten lístek napsala, jestli jsi nakromí děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuji moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuji.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že tady dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy.
1: Jo?
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. A pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky v jednu hodinu v noci, divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno, dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v Divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. A ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a do kolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich jí odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na salaš pod chodníkem.

Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte. Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 5:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Otfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila sněhobílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle 1 muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle 1 ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: No osten.
3: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by ses probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.